0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Ministerstvo navrhlo odložení změny ve školním stravování, i to probereme na Vlně krokodýla. Ministerstvo školství navrhuje odložit povinné zavedení změn ve školním stravování o jeden rok. Školní jídelny by pak mohly vařit podle starých pravidel do konce srpna 2027. Vyplývá to z návrhu vyhlášky. Prodloužení přechodného období o rok déle ministerstva umožní školám plynule adaptovat jídelníčky a provozní procesy. Odložení změn ve školním stravování, které mají platit od letošního září, navrhoval dříve premiér Andrej Babiš. Tak jak to dopadne, uslyšíte u nás na Krokodýlu.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

Menší pole mohou snížit počet hrabošů v krajině i škody na úrodě. To by byla dobrá věc a právě na to koukneme u nás ve vysílání krokodýla. Redukce velikosti zemědělských ploch může podle vědců výrazně snížit počet hrabošů i v krajině, tím i zmenšit škody, které tito hlodavci způsobují zemědělcům. Menší plochy jsou totiž pro hraboše méně atraktivní. Pozitivní efekt takových ploch se projevuje v celé zemědělské krajině. Menší pole mohou snížit škody na úrodě i četnost zásahu, včetně použití jedu určený k hubení hrabošů, vyplývá to ze studie. Tak, uvidíme, jestli to pomůže. Doufám, že ano. Teď už jdeme za dalšími hity. Všechny zemědělce zdravíme, pohodu přejeme a užívejte. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Je 1. máj a já jsem si vzpomněl, že už jsem dlouho nevyznal svůj cit.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: nejlepší poránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00. Is it love?

32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej.

0: králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
1: Kde jste všichni?
0: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
2: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
3: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
5: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštyři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16. 30.
6: Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90 a malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Rapo.
7: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 5 hodin 32 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Je tady druhý zmrzlý, je to servác. Dneska dělá čest svému jménu. Někoho to možná někde překvapí, nevím, kde se nacházíte. Mě ráno překvapilo poměrně dost zásadně škrábání auta. Přední sklo úplně zamrzlé. Samozřejmě po střikovači už letní směs, žádná nemrznoucí. Ne, že by zamrzlo odstřikovač, ale na tom skle to krásně hnedka zamrzlo, takže moc pěkné. Jinak centrum Brna je v téhle chvíli jako výrazně teplej, je tady skoro 5 stupňů. Ty dnešní odpolední teploty a co se dneska bude dít, to během chvíle potom probereme určitě podrobněji. Tak tedy servác je ten, který by dneska měl být středem dění. Pozorujte, v Brně ulice Štefáníková u křižovatky se Šumavskou bouralo osobní auto do tramvajového ostrůvku, tak je tam drobné omezení, tak prosím s tím počítejte, ať se náhodou nestane ještě něco dalšího nemilého. Soutěž okolo ta nám balí, posíláte maily s typováním času na dojezd, o co jde přesně, to prozradíme. No a je jasné, že i dneska pro vás budeme mít prašule. V naší soutěži krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky máme pro vás více než 100 000 korun. A to už stojí za to být s krokodýlem, ze kterého vám v téhle chvíli přeji úspěšný start do nového dne.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5:40 k tomu přejeme vám dobrý den, dobré chladné ráno. Sem tam po ránu mohly být přízemní mrazíky. Počkat, to není možný, v Brně je 5 stupňů. No to máte pravdu, ale jinde je méně. U nás byly 4 desetiny stupně nad nulou, musel jsem škrabat sklo, tak během dne to samozřejmě roztaje. Ty odpolední teploty by měly být někde mezi 15 až 8, pardon, to už se dívám na zítřek, ne, dneska by to mělo být až do 16 stupňů. Jinak dneska by to mělo být beze srážek, to naopak zítra ty srážky opět zase nějaké přijdou. Tak doufujeme, že to dneska klapne. Úplně všechno, nejenom to počasí. Dobrý den.
2: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
5: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
6: Tak pojďme.
7: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
9: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonecto. www.fluiconecto.cz.
10: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 50 vteřin a bude 6 hodin ráno na 2. zmrzlého ve středu 13. května na Serváce. Ze studia Rádia Krokodýl vám dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tomi Dakala, přejeme vám krásný den. Vodeřskou ulici v Brně včera policisté na několik hodin uzavřeli kvůli stavebnímu jeřábu, víc už za chvíli.
0: Po 6. David Guetta a Jennifer Lopez. London Beats. A taky bude slza. Písnička se bude jmenovat Holomráz. Holomráz teda nebyl, kolik bylo u vás stupňů, Kačenko?
1: Tři.
0: U nás bylo žádná celá 4. Škrábal jsem přední sklo a už jsem jako hledal tu škrabku, protože jsem si ji uklidil z levých dveří. Prosím vás, někde může být opravdu trošku nižší teplota. Jinak v centru Brna máme v téhle chvíli stupňů 5. Odpoledne by to mělo být mezi 14 až 17 stupni. Jinak jsem tam možná nějaké drobné mraky a vypadá to, že možná v severní části kraje se odpoledne může objevit nějaká slabá přehánka.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Budařskou ulici v Brně Horních Heršpicích včera policisté na několik hodin uzavřeli kvůli stavebnímu jeřábu, kterému se nalomilo rameno. Policie evakuovala několik desítek lidí z okolí, včetně 61 dětí ze školky. Jeřáb se následně podařilo rozebrat za pomocí 3 dalších jeřábů.
2: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
1: Škoda po pondělním požáru střechy rodinného domu v Bošovicích na Vyškovsku je předběžně 4,5 milionu korun. U požáru zasahovalo asi 70 hasičů. Nikdo se nezranil, příčinu vzniku hasiči vyšetřují.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Vodovody a kanalizace Břeclav dokončili po 2 letech rozšíření čistírny odpadních vod v Pohořelicích a také dostavili novou retenční nádrž. Investice za víc než 160 milionů umožní městu další růst. Čištění vody bude navíc účinnější než dosud. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkonzumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slávii, které bylo předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí zápasy musí odehrát bez diváků.
0: Jsem zvědav, jak budou slavit ten titul někde na parkovišti u obchodě. To bude moc hezké.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: 2 minuty po 6 se podíváme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Hladíkově ulici na cestě do centra před odbočkou do Tržní došlo k nehodě. Zdržíte se tam kolem 5 minut v koloně. Bouralo se také na Štefánekově ulici do centra za Domažlickou, tam se ale projíždí bez zdržení. A ucpává se už kvůli rannímu provozu cesta ze Svitav do Brna v Lipůvce před první odbočkou na Kuřim. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme 6:03 raní, 13. května. Ten dnešní den probereme trochu podrobně, co se týče historie, ale už v téhle chvíli například víme, že 45 minut po půlnoci se v Bohunicích narodila nová Brněčka Stella Žondrová. Tak slečno, vítáme na světě a gratulujem.
1: Blahopřejeme.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se paní Novotná. Ten můj Pepa, to je zuřivej milenec. No, když má konečně plnit aspoň jednou za měsíc manželské povinnosti, tak mu to nejde a on zuří.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 11,5 minuty po 6. hodině raní máme právě teď. Pojďme se podívat, co přinesl 13. květen toho, kterého roku. Například v roce 1736 se v Brně konal první historicky zdokumentovaný ohňostroj. Uskutečnil se ke korunovaci milostného obrazu Panny Marie Svatotomské. V roce 1894 byl v Karlových Varech otevřen nově postavený luxusní Grand Hotel Pup. V roce 1911 proběhl let Jana Kašpara z Pardubic do Velké Chuchle a byl to symbolický počátek českého letectví. Těch 121 kilometrů překonal za 92 minut ve výšce okolo 800 metrů. V roce 1918 národní přísahu manifestační vystoupení představitelů politického a kulturního života na podporu českých národně politických požadavků ve Smetanově síni přečetl pan Alois Jirásek. V roce 2001 český reprezentační tým se stal po třetí po sobě mistry světa v ledním hokeji. V roce 2016 proběhla první transplantace dělohy v Česku. Provedli ji lékaři z IKEMu a fakultní nemocnice Motol v Praze. Co stojí za zmínku ze světa? Například můžeme zmínit rok 1610, kdy proběhla korunovace Marie Medičejské francouzskou královnou v bazilice Saint-Denis. V roce 1846 Spojené státy americké vyhlásily válku Mexiku. V roce 1917 se odehrálo první ze série šesti mariánských zjevení ve Fátimě. V roce 1950 se uskutečnil první závod Formule 1, to velká cena Británie. Celý ročník nakonec vyhrál Ital Giuseppe Farina za tým Alfa Romeo. Vidíte, my tady máme v Brně Farinovu zatáčku. V roce 1981 došlo k atentátu na papeže Jana Pavla II. Papež byl zraněn, atentátník byl zatčen. A taky můžeme mrknout třeba na rok 1995, kdy 33-letá Britka Alison Hargreavesová se stala první ženou, která zdolala Mount Everest bez kyslíkových lahví nebo pomocí šerpy. No a od roku 2009 nám děti hrají Minecraft, protože v tom roce vznikla právě tahle počítačová hra. Kdo pak dneska z těch známějších slaví narozeniny? Tak například herec Robert Pattinson, ten dneska slaví narozeniny 40. Co se týče zpěváků, mám tady třeba Melanie Thornton, ta dnes slaví narozeniny 59. a Espen Lind slaví narozeniny 55. Co se týče svátků, tak ano, dnes máme druhého zmrzlého, a to serváce. Dnes pozor, pokud nevíte, co si dát večer k pití, tak nějaký koktejl, protože dnes je světový den koktejlu. A pronostika praví, před servácem není léta, po serváci smrazy veta. Pokud dneska slavíte, my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight. Save me.

0: Dali jsme si London Beats tady u nás na Krokodýlu 8,5 minuty před půl sedmou. V Brně máme necelých 5 stupňů, ve Vyškově necelé 2 stupně, v Břeclavi 2,5, ve Žďáru nad Sázavou je půl stupně nad nulou. Jak to bude vypadat odpoledne s teplotami? 14 až 17. Sem tam nějaké mraky, jinak by mělo být jasno a během dne možná odpoledne s nějaká slabá přehánka, ale spíše v severní části kraje. Teď už Katka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Brněnska. Nedorazila domů. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden. Následně se zřejmě pohybovala v Brně. Dívku hledá policie v režimu dítě v ohrožení. Jakékoliv informace k pohybu dívky prosím sdělte přes linku 158. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při včerejší razii v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po požáru v oblasti Chřibské. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, které hradila, budou dohromady 15 až 20 milionů korun. Čeští hokejisté absolvovali po včerejším příletu do Švýcarska hned také první trénink. Kouč Radim Rulík složil útočnou trojici z hráčů, které zařadil až v neděli do finální nominace na šampionát. V elitním útoku kapitána Romana Červenku s Lukášem Sedlákem doplnil Matěj Blíml. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá baráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Jipi!
11: Jo!
9: Jo!
10: Jipi,
11: jipi!
9: Jej! Hornbach, s námi to zvládnete.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Pryč DPH! Pryč DPH!
14: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

0: Host. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Kolegu Jirko Vinara čeká jízda na kole a vás za to jízdu čeká nové horské kolo za 35 tisíc korun. Ano, kolega vyrazí na kole přímo ze studia Krokodýla, tady u nás v centru Brna na Gorkého 45, až do prodejny Element Store u M Paláce. Ale pozor, nebude to jenom tak běžná jízda.
2: Nebude to hlavně žádný závod, Jirka pojede takzvaně na pohodu a navíc ho čeká po cestě několik úkolů. Bude dělat selfiečka a zastavovat třeba u Petrova, na Zeleném trhu, u Krokodýla, na Staré radnici, taky na Svoboďáku a na hlavním nádraží, až dorazí do cíle, tedy na prodejnu Element Store.
1: A vaším úkolem je tipnout, za jak dlouho tuhle trasu zvládne. Svůj tip pište v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz. Samozřejmě také připište kontakt na vás. No a musíme doplnit, že vyhraje první nejpřesnější tip. A musím říct, že to rozpětí, které tady sleduju, jak mi ty milí posíláte, je neuvěřitelné. Nejnižší čas, který píšete, je 13:51 a ten nejdelší čas je 3,5 hodiny.
2: Tak to je jako velký rozdíl.
1: Tak něco uvidíme, mezi, prosím vás. Uvidíme. Držíme palce.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, vyrazíme na silnice. Slovo má v téhle chvíli Jakub.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Hladíkově ulici na cestě do centra před odbočkou do Tržní došlo k nehodě. Zdržíte se tam kolem 5 minut v koloně. Bouralo se také na Štefánekově ulici do centra za Domažlickou, tam se ale projíždí bez zdržení. A ucpává se už kvůli rannímu provozu cesta ze Svitav do Brna v Lipůvce před první odbočkou na Kuřim.
1: Co se týče ucpávání, tak neříkám, že je to ucpané hodně, ale už se nám tvoří kolona na D1 ve směru od Prahy. Kolem Popůvek už naberete zhruba nějakých 10 minut navíc. Jsou to hlavně kamiony v pravém jízdním pruhu. U Holubic se nám zatím kolona netvoří, i když provoz houste.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po plus 7 jdeme za dětmi a ptáme se na děti.
2: Ty jsi ale už krivej.
1: A počkej, a tak jako oni přináší domů něco, nějaký peníze?
2: Jo, nejenom ždímaj, veď.
1: No, přesně.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, kdo je to příživník.
3: Příživník je ten, který vyrábí jídlo. Že uživuje lidi, aby neumřeli hlady. Dobrým jídlem, zdravým jídlem, aby nejedli nezdravé jídlo. Příživník třeba může mít někdo doma. Příživník je ten, který by si hrál na zvířata. Že třeba si hraje, že prodává jídlo, že ho už má dodělaný a že ho může prodávat.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Tady jsme se na rádiu Krokodýl 8,5 minuty po půl sedmé. Pojďme se podívat na počasí. Vidím tady místo s mínusovou hodnotou. Zaprvé je to Jihlava, tam je půl stupně pod nulou. A potom tady Studnice na Blanensku, tam je taky půl stupně pod nulou. Ano, máme druhého zmrzlého. V centru Brna máme v téhle chvíli 5 stupňů do plusu. Odpoledne by to mělo být ale výrazně víc. Má být 14 až 17, sem tam mraky. A na severu kraje se odpoledne může výjimečně objevit slabá přeháňka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Do letošní brněnské muzejní noci se v sobotu zapojí 26 institucí na 52 místech v Brně a okolí. Večerní program opět připravili například knihovny a kostel svatého Jakuba. S úpravou trávníků v brněnské městské části Žabovřesky pomáhají ovce. Dvě ovečky jsou v ohradě v Královopolské ulici a spásejí pozemek o velikosti asi 5000 metrů čtverečních. Radnice prosí, aby lidé ovce nekrmili. 25-letý Ital, který je v karanténě po kontaktu s ženou nakaženou hantavirem, podle médií včera odpoledne popřel zprávy italských médií, že by měl příznaky nemoci. Kvůli podezření na nákazu byla včera převezena do nemocnice ve Francii mladá žena. Místní média uvedla, že přišla do kontaktu s jednou z obětí na palubě letadla. Předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa čítající 54 hráčů nechybějí ani slávisté David Douděra, Tomáš Forý. Jmenný seznam musel národní tým odevzdat Mezinárodní fotbalové federaci do pondělí. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
12: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
17: No vám, i tobě, a taky tobě.
18: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9 minut a bude 7 hodin. Přejeme vám dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Máme tady výzvu pro všechny svědky riskantní jízdy řidiče na Hodonínsku. Odehrálo se to minulý čtvrtek kolem 5:30 ráno, kdy řidič osobního auta riskantně předjížděl mezi Šardicemi a Svatobořicemi Mistřínem v nepřehledném úseku přes plnou čáru a těsně před zatáčkou. Auto v protisměru muselo prudce zabrzdit a částečně vyjet mimo silnici. Policisté teď hledají další svědky incidentu. Přihlásit se můžou lidé, které řidič ohrozil, i ti, kteří mají záznam z palubní kamery. Tak prosím, kontaktujte linku 158.
0: Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. A hru Držím ti město uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5 000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5 690 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Přesně minuta a bude 7 hodin ráno. Na Krokodýlu jsou připraveny další zprávy. Maje Katka, dobré ráno.
9: Pěkné ráno. Policie pátrá po 15-leté dívce z Brněnska, víc za chvíli ve zprávách.
8: Po 7. Huntrix Golden. Irene Cara, Flashdance. A taky bude opět a Radeček.
10: Tak sorry, že mám rád hory.
8: Půl minuta a bude 7.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Jaké máme venku počasí? Jasné, ale chladné. V centru Brna máme 5 stupňů, Břeclav hlásí 2,5, Znojmo 2 stupně, Vyškov taky 2 stupně. Odpoledne bude mezi 14 až 17, sem tam mraky a odpoledne možná výjimečně na severu kraje slabé přehánky.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Brněnska, nedorazila domů, s rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden, následně se zřejmě pohybovala v Brně. Dívku hledá policie v režimu dítě v ohrožení. Dívka je 165 až 170 cm vysoká, hubené postavy, má hnědé vlasy a hnědé oči. Jakékoliv informace k pohybu dívky prosím sdělte přes linku 158.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
9: Znojmo se chystá ke konci května spustit projekt Centrum Bus, autobusovou linku, která bude zdarma vozit místní i turisty mezi nádražím a historickým centrem. Chce tak podpořit podnikatele s provozovnami v centru, kde nelze parkovat zdarma, což některé zákazníky odrazuje.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
9: V Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou bude místo azylového domu pro matky s dětmi nově zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Změnu služby připravuje k 1. červnu organizace Na počátku. Cílem je zajistit dětem ochranu a péči do doby, než se najde vhodné řešení jejich situace. Basketbalista Jan Veselý ukončí po sezóně kariéru. 36-letému pivotovi, který má za sebou i 3leté angažmá v NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude. Svůj plánovaný odchod do sportovního důchodu oznámil na webu katalánského klubu.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
8: Jdeme na silnice, tam dost nic moc, začíná Kuba.
12: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní nehoda překáží v Brně na Hladíkově ulici do centra před odbočkou do Tržní. Kolona má 1,5 km. Omezený provoz je také na Provazníkově ulici směrem na Královo pole před Husovickým tunelem. I tam čekejte možné zdržení. A ucpává se D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Momentálně od Ostrovačic po 196. km. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánce Kupitelšar.
8: Děkujeme, D1, nehoda, kilometr 184 ve směru na Brno za sjezdem na Rosice došlo k dopravní nehodě a počítejte tam s narůstající kolonou. Dívám se, že už to stojí někde kolem Ostrovačic. Jinak Vídeňská ve směru do Brna je taky celkem dost špatně průjezdná, protože tady, ano, na kterém přiskočila dopravní nehoda tam u toho dopravního omezení, takže tam se nám to začne zcela určitě výrazně prodlužovat. Tak přejem šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Viděla jsi někdy Hamleta?
1: Neviděla.
0: Takovou klasiku si neviděla?
1: Neviděla.
0: Neviděla. No, zase vy můžete... se. Ne, vůbec se neomluvej, to je v pořádku. Víme, že jsi akorát takovou chašky.
1: To máš pravdu.
0: Budeme hrát o Hamleta během chvíle.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Pátková říká manželovi: Pepo, nechceš mi pomoct umýt nádobí? To nevíš, že nemůžu na nohy? Já se dělal legraci. Už je dávno umyté. Dáš si pivo? Už letím. Škoda, že už je to nádobí umyté. Bohužel není a pivo taky není, ale když už jsi tady, můžeš ho umýt.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut k tomu. Na Krokodýlu máme připraveny dvě vstupenky do Mehenova divadla na představení Hamlet. Odehraje se to 7. června od 17 hodin.
2: A vy právě teď s námi můžete soutěžit na lince 603 103 103, tak volejte.
1: Na co se to dneska Žanek ptá? Co máte uhodnout?
3: Gomete, co to znamená, když někdo necháluje gamply?
1: Když někdo necháluje gample, co to může znamenat? Se ptáme koho? Krokodýl, dobrý den.
4: Ahoj, ty Robert.
1: Nazdar, Roberte. Co to znamená nechálovat gample?

0: Nechálovat gample znamená nejíst říci.
1: Když někdo necháluje gample, tak nejí houby.
2: Co ty, cháluješ gamply?
0: No, ne.
2: Ne?
0: Tak výjimečně. Ty jsou čerství. No, a to chodí málo.
2: Jasně, já houby nikdy nenajdu, já mám na ně selektivní slepotu, jakože...
3: S tebou bych chtěla chodit do lesa, protože byla velmi úspěšná.
2: To je pravda, jako vedle mě najde vždycky každý. Já teda se musím přiznat, pochlubit, že roštěnky na houbách ty jako umím, k tomu karlovarský knedlík, jsem se taky naučil, a taková smažená bedla taky není špatná.
3: Tak to by byla snídaně.
2: Jo, dobrý, no tak jdeme lehce posnídat. Prosím tě, ty z Hamleta nikdy viděl?
0: Ne, hlavně to jsem, myslím, ještě neviděl.
2: Jo, tak ho uvidíš, máš tady dvě vstupenky. Gratulujeme.
3: Blahopřejeme.
0: Děkuju.
4: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 7 hodin a 18 minut k tomu, jak máme venku, jasno, ale chladno. I když teplota nám už stoupla, v Brně na 7,5 stupně, ve Vyškově necelé 4 mají, v Břeclavi necelých 5, ve Žďáru pouze stupně 2. Odpoledne to budeme ze 14 až 17. Na večer, odpoledne, nebo odpoledne a na večer výjimečně slabá přehánka, ale spíše v severní části kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Teplárny Brno kvůli ochlazení obnovily po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem i institucí. Důvodem je změna v předpovědi počasí, podle které průměrná teplota klesne pod 13 stupňů. Opoziční poslanci se ve čtvrtek nezúčastní schůze sněmovny, na které chce vláda projednávat usnesení ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Předseda ODS Martin Kupka včera řekl, že na této ostudě se opozice podílet nebude. Americký prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti True Social zveřejnil mapu, na níž je Venezuela znázorněna jako 51. americký stát. Stalo se to jen krátce poté, co dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Tato jeho americká země má největší zásoby ropy na světě. Fotbalová Slavia vyčíslila finanční ztrátu v souvislosti s disciplinárními tresty za nedohrané pražské derby se Spartou na 50 milionů korun. Po mimořádném zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace to zástupcům médií řekl místopředseda představenstva Martin Říha a potvrdil, že se Slavia neodvolá. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Pusťte slunce do svého domova.
4: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
3: A pozor, akce.
4: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
5: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
8: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbc-globalservices.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Kolega Jirka Wiener vyrazí na kole. Musíme upozornit, že to není žádný Jiří Daler, tedy sprinter, nebo třeba Armin Abdužaparov, to byl taky slavný sprinter na kole. Je to normální borec a vyrazí na kole ze studia Krokodýla a pojede do prodejny Element Store u M Paláce. Co z toho? Je to jednoduché. Když uhodnete, za jak dlouho tam dojede, tak vyhrajete kolo za 35 tisíc korun.
2: No a kromě toho, že Jirka pojede takzvaně pohodovým tempem, tak ho navíc po cestě čeká i několik úkolů. Bude dělat selfiečka u Petrova, na Zelňáku, u Krokodýla, na Staré Radě, taky na náměstí Svobody a na hlavním nádraží.
1: A nakonec dorazí právě až do cíle na prodejnu Element Store u M Paláce. A pokud vy co nejpřesněji jako první tipnete ten čas, za jak dlouho tam dojede, pište nám to v minutách a sekundách, tak to kolo je vaše. Pište nám to na studio@krokodil.cz a nezapomeňte taky připsat telefon. Vyhrává první nejpřesnější tip.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, zkontrolujeme silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní nehoda překáží v Brně na Hladíkově ulici do centra před odbočkou do Tržní. Kolona má 1,5 km. Omezený provoz je také na Provazníkově ulici směrem na Královopole před Husovickým tunelem. I tam čekejte možné zdržení. A ucpává se D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Momentálně od Ostrovačic po 196. km. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kup Tilšar.
1: Kubo, děkujeme. Nehoda je na Vídeňské u Modřic ve směru do centra a to kolona je velmi, velmi dlouhá. Začíná v podstatě někde na úrovni Syrovic a zdržíte se v ní nějakých 20, 25, no možná i 30 minut. Celý Rajhrad je tím pádem také ucpaný, protože najet na tu D52 není fakt jednoduché. Nehoda se také dořešuje na D1 na kilometru 184. I když tam už ta ikonka s tou nehodou byla odstraněna, ale kolona je dlouhá a kolona kamionu začíná ještě před Ostrovačicemi na nějakém zhruba kilometru 176. Z Brna máme hlášenou nehodu z ulice Porgesova, kde se srazila dvě osobní auta.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, kam mizí kaluže.
3: Když sluníčko svítí, tak uschnou. Když sluníčko svítí, tak oni potom půjdou do země a tam zůstají.
4: Třeba když prší a pak bude sluníčko, tak oni vždycky uschnou do asfaltu nebo do trávy.
5: Vypařijou se do země, stečou do potoka.
0: Děkujeme vám, děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak to byl Plašič Slepic, tady u nás na Krokodýlu Master KG Jeruzaléma. Slyšela jsi tam to huš, ne, furt?
1: Jo.
0: Huš.
1: Tak. Pouštíte to doma slepicím?
0: Ne, my žádný nemáme.
1: Jo, tak až si je pořídíte.
0: Letos.
1: Do archivu tenhle song.
0: Jak máme venku? V centru Brna v téhle chvíli máme 8 stupňů, Vyškov hlásí stupňů 5. Žďár nad Sázavou hlásí 4 stupně, Břeclav 6 a Znojmo necelých 5 stupňů. Odpolední teploty budou mezi 14 až 17. Odpoledne a na večer možná výjimečně slabá přehánka, ale spíš na severu kraje.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Brněnska. Nedorazila domů. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden. Následně se zřejmě pohybovala v Brně. Dívku hledá policie v režimu dítě v ohrožení. Jakékoliv informace k pohybu dívky prosím sdělte přes linku 158. Policie v Česku přikročila loni k 16.40 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovaly odbory ochrany dětí. Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po požáru v oblasti Chřibské. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, které hradila, budou dohromady 15 až 20 milionů korun. Čeští hokejisté absolvovali po včerejším příletu do Švýcarska hned také první trénink. Kouč Radim Rulík složil útočnou trojici z hráčů, které zařadil až v neděli do finální nominace na šampionát. V elitním útoku kapitána Romana Červenku s Lukášem Sedlákem doplnil Matěj Blíml. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90 a malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
7: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
8: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluiconecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluiconecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluiconecto. www.fluiconecto.cz.
9: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
10: Tvůj pocit po projektu?
11: Jipi!
12: Jo!
10: Jé!
11: Jipi, jipi!
10: Hornbach, s námi to zvládnete.
13: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
14: Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: 8 minut a bude 8 hodin, dobré ráno přejem.
2: Hezké ráno, přátelé, pokud špatně spíte, tak teď dobře poslouchejte. Moravští vědci totiž chtějí zkoumat problémy se spánkem a zapojit se může i veřejnost. Špatný spánek trápí podle odborníků čím dál větší množství Čechů, i proto spouštějí vědci z Olomoucké univerzity Palackého výzkum, který má přinést rychlejší diagnostiku spánkových problémů. Pro projekt teď hledají výzkumníci dobrovolníky. Zapojit se můžou dospělí lidé, kteří trpí spánkovými obtížemi, ale pozor, i zdraví jedinci, ti vytvoří kontrolní skupinu a tam bych byla já, protože já usnu, kdykoliv se dostanu do horizontální polohy.
1: Moje myšlenkové pochody. Spíte špatně? Říkal jsem si, nespím, to není nic pro mě. A jak jsi začala větu? Moravští? Tak já jsem říkal, že řekneš vinaři, tak jsem říkal, kdybych se připojil a ty jsi pokračovala s nějakýma doktorama nebo co.
2: No tak nejdřív k vinaři a potom tady do spánkové laboratoře.
1: Dobrou noc!
0: Krokodýl.

0: Capital City's Safe and Sound na rádiu Krokodýl 2 minuty před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jo!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
0: Bude 8 hodin, jste s Krokodýlem, budou zprávy, má je Katka, dobré ráno.
8: Pěkné ráno, v Oděvskou ulici v Brně včera policisté uzavřeli kvůli stavebnímu jeřábu, víc informací za chvíli.
0: Po 8. David Guetta, tedy Swims a Tou se dáj. Sandra. A zahájí to Miraj. Dnešní počasí spoza okna krásné, venku taky krásné, ale chladné. Co se týče toho chladu, no, záleží na úhlu pohledu, že? V centru Brna máme v téhle chvíli 8 stupňů, ve Vyškově 5, v Břeclavi 6, ve Znojmě 5 a Žďár nad Sázavou hlásí necelé 4 stupně. Odpoledne 14 až 17, možná přehánka, ale spíše na severu kraje.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
10: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezké ráno.
10: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: V Oděvskou ulici v Brně, Horních Hrešpicích, včera policisté na několik hodin uzavřeli kvůli stavebnímu jeřábu, kterému se nalomilo rameno. Policie evakuovala několik desítek lidí z okolí, včetně 61 dětí ze školky. Jeřáb se následně podařilo rozebrat za pomocí 3 dalších jeřábů.
10: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
8: Škoda po pondělním požáru střechy rodinného domu v Bošovicích na Vyškovsku je předběžně 4,5 milionu korun. U požáru zasahovalo asi 70 hasičů. Nikdo se nezranil. Proč začalo hořet, hasiči vyšetřují.
10: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
8: Vodovody a kanalizace Břeclav dokončily po 2 letech rozšíření čistírny odpadních vod v Pohořelicích a také dostavili novou retenční nádrž. Investice za víc než 160 milionů korun umožní městu další růst. Čištění vody bude navíc účinnější než dosud. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou Češi outsiderem. Zápas začne ve 20 hodin, odveta je na programu v neděli na půdě soupeře.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Kuba.
11: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Bouralo se na příjezdu do Brna z Pohořelic na úrovni Modřic. Kolona má téměř 8 kilometrů. Přerušovaná fronta vás zdrží na dálnici D1 před Brnem od Prahy od Domašova a postojíte si také směrem od Vyškova zhruba od exitu 210. V Brně čekejte více než kilometrovou kolonu na cestě z Bystrce k Žabovřeské ulici na úrovni Jundrova. A ucpává se také Svatopluková do Židenic a i křižovatka ulic Žarošická a Jedovnická. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
0: Kubu, děkujeme, pojďme se podívat také do linky řidičů, jak to vypadá s tou nehodou na Porgesově.
12: Ahoj, tady řidič Libor z Brna, Porgesova ulice, směrem na Královo pole, Ivančice a tak, je už uvolněná auta, které tam byly, zřejmě stojí na benzínce. Ahoj.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 8.03, to je přesný čas a další přesné číslo má pro nás Katka.
1: No ještě jsme ani neřekli, já už si o těch 100 táců voláte.
0: Už během zpráv.
1: 100 700 korun ve hře za náš krokodýlí zvuk, už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tak jak ti to jde? No už moc ne, tak dvakrát do týdne. Ne, já jsem myslel doma. Doma? Tak tam už vůbec ne.

0: Prachy do tvý ruky.
1: Se zvyšující se částkou se také zvyšuje intenzita vašich telefonátů.
2: Máme pro vás nádhernou částku 100 700 korun ve hře právě teď na lince 603 103 103, tak volejte.
1: Tak to by mě zajímalo, kdo pak se nám dovolá jako první na naši telefonní linku. Od zpráv ten telefon v podstatě nestíhám zdvíhat. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Ilona.
1: Dobrý den, Ilonko. Daří se dneska?
3: O jo, jde to.
1: Jo, jak jste dlouho vzhůru?
3: Hodinku.
1: To je příjemné, já už 4. Ilonko, co máte pro nás za tip, abyste vyhrala ty peníze?
3: No, poškrábání.
1: Jo, jdem se poškrábat zkrátka, stručně řečeno.
3: Dobře. Nebo něco na něco poškrábat.
1: Chápu, takže škrábání podle vás zní takhle.
2: Škrábání na zádech, to by byla paráda.
1: Na tohle je Katka Uchyl.
2: Trošku jo.
1: Co říká arbitr? Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Tak bohužel, ani škrábání to není. Mě to obzvlášť tak mrzí.
1: Někdy příště, mějte se moc pěkně.
2: Krásný den.
3: Vy taky krásný den.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Vyrazená pecka, gong, gong, gong, na kroku dílu 10 minut před půl devátou ve chvíli, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda předpověď počasí.
0: Vezmeme to od severu, Žďár hlásí 5 stupňů, Brno hlásí 9, Břeclav hlásí 7,5. Odpolední teploty maximální 14 až 17, sem tam drobné mraky, jinak by mělo být jasno. Odpoledne v severní části kraje výjimečně drobné přehánky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Do letošní brněnské muzejní noci se v sobotu zapojí 620 institucí na 52 místech v Brně a okolí. Večerní program opět připravili například knihovny a kostel svatého Jakuba. S úpravou trávníků v brněnské městské části Žabovřesky pomáhají ovce. Dvě ovečky jsou v ohradě v Královopolské ulici a spásají pozemek o velikosti asi 5000 metrů čtverečních. Radnice prosí, aby lidé ovce nekrmili. Americký ministr zahraničí Marco Rubio doprovází prezidenta Donalda Trumpa na cestě do Pekingu navzdory tomu, že na něj Čína v minulosti uvalila sankce. Čínské úřady tento problém vyřešily změnou přepisu jeho jména. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkonzumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí zápasy musí odehrát bez diváků. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: Komplikaci máme v téhle chvíli v Kuřimi v ulici Legionářská, kde auto srazilo chodce, tak se tam tvoří kolony. Dejte prosím na sebe pozor.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce.
3: Po cestě ho čeká několik úkolů.
2: A ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle.
3: Vyhraje první, nejpřesnější tip.
2: Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
4: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
2: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
5: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
8: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
9: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
10: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
12: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Mě německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Chvalima z Krokodilové, zatím přišly všechny typy s někým i, tak by to mělo být. Co se týče typu, tak vy typujete, za jak dlouho ujede kolega Jirka Wienera cestu tady od nás ze studia Rádia Krokodýl na Korkého až do prodejny Element Store u M-Paláce. Ale pozor, bude se taky někde zastavovat.
2: Po cestě totiž bude dělat selfiečka, a to u Petrova na Zeleném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku a taky na Hlavním nádraží, a poté zamíří do cíle své cesty, tedy na prodejnu Element Store.
1: Není to žádný sprinter ani velký sporták, pojede úplně normálně. Vaším úkolem je tipnout, za jak dlouho tuhle trať zdolá. Pište nám to v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz. Přepište telefon na vás a ten první nejpřesnější tip vyhraje horské kolo za 35 000 korun.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se na příjezdu do Brna z Pohořelic na úrovni Modřic. Kolona má téměř 8 kilometrů. Přerušovaná fronta vás zdrží na dálnici D1 před Brnem od Prahy od Domašova a postojíte si také směrem od Vyškova, zhruba od exitu 210. V Brně čekejte více než kilometrovou kolonu na cestě z Bystrce k Žabovřeské ulici na úrovni Jundrova. A ucpává se také Svatopluková do Židenic a i křižovatka ulic Žarošická a Jedovnická.
1: Poměrně dost se nám ucpává v Brně ulice Drobného, jak je tam dopravní omezení, tak tam se zkrátka tvoří kolony. Jinak dneska je hodně ucpaný příjezd do Kuřimi, dívám se, že i od Moravských Chinic, pokud tam tudy to objíždíte, tak se taky zcela určitě zdržíte. Vidím tady Holubice, no to je krásná kolona na D1 od Vyškova k Brnu. Hodně trpělivosti.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Děkujeme vám.
5: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl deváté jdeme za dětmi a jdeme se zkrášlit.
2: Ve školce na Lesné jsme se ptali, proč si musíme stříhat nechty na nohou.
3: Aby jsme neměli dlouhý jak babajaga.
4: Protože to by nám do té kůže zalízalo a to by nás bolelo. A to museli bychom jít ještě do nemocnice.
5: Protože bychom měli nechty vejšky 20 metrů.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
6: Jo,

0: Kelly Clarkson na kroku dílu v 8 hodin 40 minut, jak je venku krásně jasno, možná trochu chladněji, i když 10 stupňů, nevím, jestli je na vás chladno. Mimochodem, to je v Brně. Ve Vyškově mají stupňů 7, v Břeclavi 9, ve Znojmě 8, ve Žďáru nad Sázavou 6,5. Odpolední teploty by měly být mezi 14 až 17 a na severu kraje odpoledne na večer možná nějaká drobná přehánka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Brněnska. Nedorazila domů. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden. Následně se zřejmě pohybovala v Brně. Dívku hledá policie v režimu dítě v ohrožení. Jakékoliv informace k pohybu dívky prosím sdělte přes linku 158. Francouzští specialisté na daňové úniky ukončili vyšetřování, které se týká českého premiéra Andreje Babiše a jeho nákupu nemovitosti na jihu Francie. Informaci přinesl server Seznam zprávy. K jakému závěru vyšetřovatelé dospěli, se zatím neví. 25-letý Ital, který je v karanténě po kontaktu s ženou nakaženou hantavirem, podle médií včera odpoledne popřel zprávy italských médií, že by měl příznaky nemoci. Kvůli podezření na nákazu byla včera převezena do nemocnice ve Francii mladá žena. Místní média uvedla, že přišla do kontaktu s jednou z obětí na palubě letadla. Basketbalista Jan Veselý ukončí po sezóně kariéru. 36-letý pivot, který má za sebou i 3leté angažmá v NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a dál hrát nebude. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
9: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
10: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
11: Tak pojďme.
12: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. BrunoFamilyPark.cz.
13: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
14: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
15: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
16: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Tvůj pocit po projektu?
19: Jipi!
20: Yeah!
18: Yeah!
11: Jipi, jipi!
18: Hornbach, s námi to zvládnete.
1: Rádio Krokodýl.
19: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Je pravda, že my tady ve studiu Krokodýla občas přijímáme velmi, velmi zajímavé telefonáty, ale myslím si, že se to úplně nedá moc srovnat s policií.
1: Ano, ta teda řeší neuvěřitelné věci, no a další z případů přináší mluvčí policie České republiky v Brně Andrea Cejnková.
2: Hezké středeční dopoledne. Policisté na tísňové lince řeší nejrůznější oznámení. V uplynulých dnech se na policii obrátil muž s tím, že stojí na Moravském náměstí a chce se zapálit, ale nemá k tomu potřebné vybavení. Hlídka na místě však nikoho takového nedohledala, oznamovatel byl již nedostupný. Linku 158 využil také všímavý občan, který na Tišnovsku v Příkopu našel ležet totálně opilého muže, který na mluvení ani podněty nereagoval. Asi po dvou minutách telefonoval oznamovatel znovu s tím, že opilec se již zvedl, nadal muže ho vzbudil a z místa odešel. Pohoršený oznamovatel telefonoval na tísňovou linku s tím, že dva bezdomovci v centru žebrají peníze do klobouku a tvrdí, že maturují a vybírají na poslední zvonění. Nakonečně včera ráno se na policii obrátil muž s prosbou o pomoc. Byl v kostele na mši a nyní je v objektu zamčený. Policisté kontaktovali faru, aby pána vysvobodili. Přeji krásný den, naslyšenou.
0: Děkujeme.
1: Jsou případy. Tolik mluvčí policie Andrea Cejnková.

0: Tohle byly Backstreet Boys, taková předzvěst 90. po 9. protože to bylo z roku 1999. 3,5 minuty a bude 9 hodin.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz Rádio Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Hru Píšu ti, píšu, nabízí divadlo Radost v 18 hodin. Hru Darwin and Company nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
4: Zveme vás do muzea. Máte rádi historická auta a techniku? Tak si nenechte ujít přehlídku automobilové techniky, kterou pořádá Technické muzeum v Brně. Čekají vás historická vozidla, traktory značky Zetor, jízdy historickými autobusy i speciální výjížďka do centra Brna. Už tuto sobotu od 10 do 16 hodin v areálu muzea na Purkyňově 105. Vstupné je jednotné 80 korun a platí i do muzea. Více informací na tmbrno.cz. Tak dorazte, bude to stát za to.
2: Rádio Krokodýl. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: 8 hodin 59 minut. K tomu posloucháte Rádio Krokodýl dnes ve středu 13. května. Doufujeme, že ta 13. bude šťastná. To vám přejí Katka Horáková.
10: A Tunda Kala, přejeme krásný den. Teplárny Brno kvůli ochlazení obnovují dodávky tepla. Podrobnosti ve zprávách.
0: Po 9. si dáme 90. například Madonu. Enrique Iglesiase. A taky bude Jerry Halliwell. 9 bude za čtvrt minuty.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: V centru Brna máme v téhle chvíli 9 stupňů, ve Vyškově 7, v Břeclavi 9, ve Žďáru 6,5. Odpoledne bude 14 až 17 na severu kraje, na večer možná nějaké drobné přehánky. Jinak bez deště.
1: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Teplárny Brno kvůli ochlazení obnovily po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem i institucí. Důvodem je změna v předpovědi počasí, podle které průměrná teplota klesne po 13 stupňů. Dodávky tepla jsou plánovány prozatím do konce týdne.
1: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
10: Znojmo se chystá ke konci května spustit projekt Centrum Bus, autobusovou linku, která bude zdarma vozit místní i turisty mezi nádražím a historickým centrem. Chce tak podpořit podnikatele s provozovnami v centru, kde nelze parkovat zdarma, což některé zákazníky odrazuje.
1: Rádio Krokodýl, Žďársko.
10: Při pondělním přívalovém dešti protekla voda ve Žďáru nad Sázavou hrází opravovaného horního rybníka. Přešla přes volejbalové kurty a křižovatku do Smetanovy ulice a dál parkem se sochou Vojína ke školce ve Veselské ulici. Škody na majetku by neměly být příliš rozsáhlé. Fotbalisté Slavie si mohou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul, ale slavit ho případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Sparta včera jen remizovala bez branek z Plzní.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně čekejte zdržení na zhruba 10 minut na Poříčí do centra před Vídeňskou a postojíte si také například na Svatoplukově do Židenic. Problémy zůstávají na příjezdu do Brna z Pohořelic. U Modřic se likvidují následky dopravní nehody a kolona má téměř 10 kilometrů. Na dálnici D1 čekejte přerušované fronty u Brna v obou směrech od Prahy od Ostrovačic a od Vyškova na úrovni Holubic. A na Brněnsku v Kuřimi na Legionářské ulici u železničního mostu směrem do centra srazilo osobně o to chodce. Na místě zasahují záchranáři. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptelšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máš 13 šťastnou?
1: Jako neřeším 13, zatím jako nemám s ní spojený nějaký negativní vzpomínky, zážitky.
0: Tak já jenom pozitivní.
1: Zatím dobrý, klepu.
0: 13. svátek, 13. narozeniny, 13. mě vzali na školu.
1: No tak co se ti dneska stane, Brouku?
0: To ještě nevím radši.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželé se chystají na návštěvu a muž se ptá. Miláčku, co myslíš? Kterou košili se mám vzít? Tu bez dvou knoflíků nebo tu se špinavým límečkem?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Hit vašeho života objednáváte na mailové adrese program@krokodil.cz. Teď si měl zajímavý telefonát. Díky aplikaci Krokodýlí, kterou už taky možná máte, teďka poslouchá Jindra. Říkáte si, no a co? No jo, on Jindra volal, víte odkud? Z Bagdádu. Ano, to není pár kilometrů, to je hodně. Tak zdravíme Jindru do Bagdádu. Jindra z Brna tam jako vyrazil, moc pěkný. No a kdože si dneska objednal a kdo bude vybírat hit vašeho života? Milan z Brna píše, že tenhle song ho okamžitě vrátí do doby, kdy dělal řidičák. Prý ho tehdy slyšel skoro při každé jízdě v autoškole z Krokodýla. A od té doby je to jeho jistota dobré nálady za volantem. Tak si tuhle vzpomínku pojďme připomenout. Jennifer Lopez, On the Floor. Jdeme na taneční parket.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
2: J-Lo, ya tú sabes, no

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, jak to je v Brně s fotbalem. Musím říct, že teďka v souvislosti s tím, co se dělo v sobotu na utkání fotbalovém Slavia Sparta, je tady tohle celkem úsměvné. Protože my můžeme se zbrojovkou samozřejmě slavit na každém domácím zápase to, že se postoupilo do první ligy. To slavisté, jestli dneska ten titul vyhrají, tak si to tak s fanouškama oslaví někde na parkovišti, na stadioně ne. Protože mají ho zkrátka a dobře zavřený. Ne, nebudem škodit být, to určitě ne, ale tak snad si možná někdo uvědomí, co že se vlastně stalo a dít by se nemělo. Každopádně, jak je to se zbrojovkou, tak ke svému předposlednímu utkání nastoupí teď v sobotu, ale to bude na hřišti Kroměříže, která je celkem daleko, ta je na 12. místě a zbrojovka ta má na prvním místě náskok neuvěřitelných 22 bodů před Táborskem. To samozřejmě my daleko důkladně sledujeme, jak je na tom druhý brněnský celek SK Artis Brno. Ten nastoupí teď v sobotu na Žižkově od 17 hodin. Žižkov ten je 8, Artis ten je 3. Tak uvidíme, jak to bude s tou prolínačkou. Ještě se taky řeší, jestli náhodou nebude někdo vyřazen z první ligy kvůli zase úplatkářské aféře. No, uvidíme. Každopádně to úplně poslední utkání, ve kterém můžeme regulárně slavit ten postup do té první ligy, jakože rozloučit se ve druhé a přivítat se potom v první, tak to velké loučení bude 23. května, tedy příští týden, kdy od 17 hodin zbrojovka přivítá Dynamo České Budějovice. No a naopak Artis zase vyrazí do Chrudimi. Zkrátka držíme našim fotbalistům palce a všem slušným fanouškům, kteří nejsou pořezané tušky v penále, přejeme na tom fotbale. Děcka, pojďme fandit, ale tím to tak jako končí.
0: Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: domácí webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
6: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Královna omáček míří na Hrad.
9: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
8: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
9: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod stovku.
8: Kapacita omezena.
9: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
10: Pryč DPH! Pryč DPH!
11: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
16: Je dobré být spolu.
17: Vaše nejvěrnější rádio.
18: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Mistr prezident za námi, před námi hádání hitu v jedné sekundě, který je dneska z roku 2015. Není to tedy 90, ale je to celkem písnička, kterou jako tady fakt hrajeme u nás na Krokodýlu. Poznat byste mohli, a když poznáte z první sekundy té písničky, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje, vyhrajete dvě vstupenky do Mahenova divadla na představení Divoká kachna. Hrát se to bude 12. června od 19 hodin. Telefon je připraven 603 103 103 a hit v jedné sekundě je taktéž připraven. Zní přesně takto.
3: 3, 2, 1, go!
2: No pak to pustíme dál. Rádio Krokodýl, dobrý den. Vždycky líbí, že někdo volá, myslí si, že to ví. Poslechne si to během toho vyzvánění, jak to pustím z rádia, a pak to zavisí, protože neví. Předpokládám, že tak to asi probíhá. 603 103 103, to je telefon sem k nám, který můžete vytáčet, pokud chcete soutěžit a hrát o dvě vstupenky do Mahenova divadla na představení Divoká kachna. Hit ve dne sekundě jsme představili a teď jenom na vás, abyste to rozklíčovali. Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, telefonu František.
2: Františku, zdravím vás kam?
4: Do Brna.
2: Do práce?
4: Mhm.
2: Hadal jste sám?
4: Jo, jsem v práci.
2: Nebo je vás na to víc hadačů?
4: Já jsem hadal sám.
2: A je to? Jsou to?
4: Je to Lost Frequencies. Reality.
2: Není co řešit. Máte pravdu. Uhodl jste.
4: Super.
2: Koho tak berete do divadla, když jdete do divadla? Pokud vůbec chodíte do divadla.
4: No, já chodím moc rád do divadla, a vezmu asi nějakou svou kamarádku.
2: Dobře, tak jdete do Mahenky na Divokou kachnu 12. června.
4: Super.
2: Je to vaše gratulium, nezavěšujte a mějte se hezky.
4: Super, děkuji, mějte se
2: naschranou. Ano, tuhle písničku jsme dneska hádali a uhodli. Lost Frequencies a jejich Reality. Hit z roku 2015 hrajeme hlavně serváčům, kteří právě dneska slaví svůj svátek. Z Krokodýla přejeme krásné dopoledne.

0: František nám uhodl hit v jedné sekundě na první pokus. Byla ne 90, ale rok 2015. Z 90 do 10 nabídneme Gigi D'Agostina. Se hrozně blbě skloňuje to. No. Bude také Celine Dion. A třeba i Bon Jovi. Ať je 13. květnový den úspěšný. Přeju hezké dopoledne z Krokodýla.
1: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má
2: podařit. Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
9: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
10: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina. Firma Mlenský, raj pro váš byt.
11: Haló, jsme tu všichni.
12: Já nic nevidím.
11: Nemůžem rozsvítit?
12: Ne, je to tajný.
11: Takže, ohraji jste?
12: Heneš, long story short, tady.
11: Brňák, Dian, jsem tu.
13: Hora, Jamaja, taky.
11: Dobrý.
12: Jdeme.
11: Jedu.
12: Hořák. Zapínám, krájím.
11: Šlehám.
12: Sedím.
11: Strouhám.
12: Flambuju.
11: Hasím.
12: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
11: Servíruju.
12: To bude legendární hostina.
14: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
15: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
16: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
17: Víme první, co se děje v Brně.
16: Víme, jak bude.
17: Aktuální počasí.
16: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
17: Nejrychlejší dopravní servis.
16: Víme první.
18: Už 30 let.
16: Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
3: Brno čeká opět finále extraligy družstev v badmintonu. SK Brno Slatina získal loni zlatý hattrick a chce potvrdit formu. Final Four smíšených družstev začíná po 9:30 na Tuřance 55. Přijďte je podpořit i s rodinou do X Areny ve Slatině. Vstup zdarma, špičkový badminton a bude krokodýl Petr Holík. V sobotu v X Aréně zdarec.
0: Rádio Krokodýl.
4: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
9: Co dáme po 10. hodině? David Guetta, Alfa Vila i Vemex. Freddie Mercury. A taky dáme činasky. 15 vteřin a bude 10 hodin.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
9: Druhý zmrzlý potvrdil, že je zmrzlý. Nevím jak vy, já jsem ráno musel škrábat auto. Ano, u nás bylo lehulince nad 0,4 desetiny. Teď už je tam ale výrazně teplej. Centrum Brna hlásí 11 stupňů, Vyškov 10, Břeclav 11,5, Znojmo 10 stupňů a Vežďáru nad Sázavou je 8,5 stupně. Odpolední maximální teploty 14 až 17. Na severu kraje odpoledne výjimečně slabé přehánky.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Pěkné dopoledne.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: Tanečním představením v Janáčkově divadle a novocirkusovým vystoupením Pod širým nebem včera začal 17. ročník festivalu Divadelní svět Brno. Potrvá do 24. května a na programu je 90 představení a dalších akcí. Festival pořádá Národní divadlo Brno ve spolupráci s dalšími scénami. Nabízí činohru, tanec i představení pro děti. Průměrná cena poledního menu v českých restauracích v dubnu poprvé přesáhla 200 korun. Platí to hlavně pro velká města. Za oběd tak lidé platí průměrně o 6 korun více než před rokem. Nejnovější průzkum ukazuje, že pro průměrného zákazníka v Česku zůstává rozhodujícím faktorem cena. Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě tři rodiče, dva otce a jednu matku. Podle organizací na podporu práv LGBT lidí se jedná o přelomové rozhodnutí v zemi, která má k rodičovským právům stejnopohlavních párů spíš konzervativní přístup. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou outsiderem. Češi Francii naposledy porazili v roce 2008. Od té doby prohráli 7 vzájemných zápasů. Utkání začne ve 20 hodin. Odveta je na programu v neděli v Orleans.
13: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
9: Vyrazíme zkontrolovat silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
14: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Zhruba 5-minutové zdržení očekávejte na Kolišti, na cestě k Lidické ulici u Milady Horákové. Na trase Znojmo Pohořelice u odbočky na Bantice na kruhovém objezdu překáží porouchaný nákladák. Čekejte tam nárazově kolonu. A pravý pruh místy popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Momentálně od 175. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Glovázy stánce Kuptilšár.
9: Děkujeme, pojďme se ještě podívat na naši jihlavskou frekvenci. 120,3 v Jihlavě v okružní ulici u křižovatky s Demlovou se srazilo osobní auto s trolejbusem. Policie na místě řídí dopravu k Vadlově. Přejem šťastnou cestu.
15: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 10. hodině, tolik uplynulo z 13. květnového dne, který tenhle týden připadá na středu. Servác druhý zmrzlý má dneska svátek. Tak přijďte na zahradu, zkontrolujte, jak dopadly třeba rajčata, pokud jste je vysadili. Znám lidi, kteří už to mají venku a teď se těší na to, jestli tam vůbec něco bude. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Povídá žena manželovi. Já si skočím na 5 minut k sousedce a ty mezi tím nezapomeň každou půl hodiny zamíchat tu kaši.
3: Zase je pátek a mám toho dost.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Hey, what a perfect day.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Nové horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun, tak to je to, oč tu běží. Krokodýl má pro vás další fantastickou soutěž. No a stačí si tipnout, za jak dlouho náš kolega Jirka Wiener dojede právě na kole ze studia Krokodýla do prodejny Element Store u M-Paláce. Po cestě se navíc musí vyfotit u Petrova, na Zelňáku, u Krokodýla na Staré radnici, také na náměstí Svobody a na hlavním nádraží. No a hned potom zamíří do cíle své cesty, tedy do prodejny Element Store. Za jak dlouho to podle vás může stihnout? Pište svůj tip v minutách a sekundách a pošlete to na e-mail studio@krokodil.cz. Samozřejmě připište své jméno a telefon na vás. No a vyhrává první nejpřesnější tip.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 tisíc korun. Více na krokodil.cz.
2: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M-Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M-Paláci nebo na www.elementstore.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
3: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5 690 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
6: Máme konečně vlastní dům.
5: Ještě to není úplně domov.
6: Ale to se spraví.
5: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
7: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
8: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
10: Izomat stavebniny.
11: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
12: Best Beleza.
11: Nádherná zahradní dlažba.
12: Best Bellissima.
11: Dvě úžasné zahradní dlažby.
12: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Krokodýl dnes vybírá brněnskou restauraci na Knoflíku, která k obědu nabízí rajskou polévku s těstovinami za 19 korun a k tomu domácí bramborové šišky s mákem a cukrem za 142 koruny. Krokodýl šetří vaši peněženku a přeje dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Na kroku dílu novinková Eva Ferna a Miraj. Vzpomeneš si v 10 hodin a 38 minut. Přejeme vám krásný den a teď pojďme mrknout do ulic Brna.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A víme, že s úpravou trávníků v brněnské městské části Žabovřesky nově pomáhají ovce. Dvě ovečky jsou v ohradě v Královopolské ulici, no a spásají pozemek o velikosti asi 5000 metrů čtverečních. Ovce městské části poskytla soukromá majitelka a zvířata jsou na ploše trvalé. A pokud by neměla co spásat, jejich majitelka je odveze a vrátí, až tráva doroste. No a pokud se někdo z vás půjde na ovečky mrknout, třeba i s dětmi, tak radnice důrazně prosí, aby lidé ovce nekrmili. Děkujeme za pochopení.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90 a malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
6: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.
7: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonecto. www.fluiconecto.cz.
8: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
9: Ach jo, to je hrozná práce.
10: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz.
11: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
12: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
11: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
12: Že bych se taky svezla.
11: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
13: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
14: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Míchou, Kristinou Danihelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
15: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: je Tereza Kerndlová na Krokodýlu před 11. Hezké dopoledne přeje Katka, se mnou už je ve studiu i Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, muž, který v brněnské zoo dráždil taky na indického, se omluvil, i o tom už za chvilku.
2: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby hobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
10: Tak to je další level.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Rádio Krokodýl.
12: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. chystáme Ale Farben. Taky bude Rafaela Cara.

0: Vánoci.
1: Za minutu a tři čtvrtě bude přesně 11.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zatím v centru Brna užíváme sluníčka, ale v průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat. Postupně čekáme oblačno nebo až zataženo a v severní části našeho kraje se může odpoledne výjimečně objevit slabá přeháňka. Tak deštníka raději sebou, teploty 14 až 17 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: S omluvou a návrhem finančního odškodného přišel muž, který obtěžoval taky na indického v brněnské zoo klackem. Zvíře chtěl šťouchnout, šermoval mu větví před očima a stresoval ho. Video k události zveřejnila zoo na sociálních sítích. Po smršti kritiky muž zahradu sám kontaktoval a přiznal, že se choval nevhodně. Případ tím chovatelé uzavřeli. K opravě vozovek u nás silničáři čím dál častěji využívají moderní metodu, takzvanou recyklaci za studena. Technologie pracuje s původním asfaltem a díky tomu je rekonstrukce až o 20% levnější, rychlejší a zároveň šetrná k životnímu prostředí. Takto opravené úseky mají navíc vydržet déle. S moderní technologií dokáží silničáři opravit až 150 metrů vozovky za hodinu. Americký prezident Donald Trump zveřejnil mapu, na které je jihoamerická Venezuela znázorněna jako 51. stát Spojených států. Krátce předtím dal prezident najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Venezuelská prozatímní prezidentka Rodriguezová reagovala, že se nikdy neuvažovalo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států. Český hokejový útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí v pátém zápasu druhého kola play-off NHL proti Anaheimu nasměroval Vegas k výhře 3-2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii. Hostům k vítězství nepomohlo ani 29 zákroků Lukáše Dostála. Z vítězství se neradoval ani Jakub Dobeš. Jeho Montreal podlehl doma Buffalo 2-3. Sabres tak srovnali stav série na 2-2.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pěkné dopoledne i vám, milí šoféři. Aktuální informace ze silnic přináší Kuba.
6: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Řečkovicích na Koříškově ulici bourala dvě osobní auta. Tradiční zdržení čekejte na ulici Zvonařka do Černovic před odbočkou na Komárov. Po nehodě se projíždí Kyvadlově. Na silnici 43 za Černou horou směr Brno. Postojíte si v obou směrech v koloně. A v Hodoníně na Lipové aleji probíhá zásah záchranných složek a místo je neprůjezdné. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 4 minuty po 11. Krásné dopoledne přeje Katka. No a před námi krokodýl cestovatel. Tentokrát se vydáme do jihomoravského města, ve kterém je krásný zámek, a další nápovědy přidám už za pár minut. Vyhrát můžete vstupenky na festival jídla a pití, a to stojí za to ladit dál krokodýla.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rodina lidojedů sedí u ohně. Otec vezme lžíci, zamíchá v kotli, ochutná a vrazí ženě facku. Ta se rozpláče, on říká: stará, kolikrát jsem ti říkal, než dáš maso do polívky, sundej z něj ponožky.

0: cestovatel.
1: Přátelé, připraven Krokodýl cestovatel v 11 hodin 19 minut. Můžete volat studio 603 103 103. Soutěžíme o dvě vstupenky na Elimon Fresh Festival. Takže pokud rádi papáte a k tomu se rádi dobře napijete, šance právě teď pro vás vyhrát. Tento festival se koná v Zámecké zahradě ve Slavkově u Brna, a to o víkendu 30. a 31. května. Tak můžete volat, no a já už pro vás mám dnešní nápovědy. Vydáme se do města na Vyškovsku. V tomto městě najdete nádherný stejnojmenný renesanční zámek, který je unikátní stavbou italské renesance. V zámku najdete takzvaný zajíčí pokoj. V převráceném světě, v němž zajíci převzali vládu nad světem, si prohlédnete útok zajíčí jízdy proti lidské pěchotě, bitvu zajíců se psy, oslavy zajíčího vítězství, lov lidí i hostinu královského zajíčího páru. V centru města jsou zajímavé dominanty, původně barokní kostel na nebevzetí Panny Marie a kubistický obecní dům. Ve východní části města objevíte židovský hřbitov, no a jižně od města, jehož název hádáme, se zvedají svahy Ždánického lesa či nedaleké chřiby, které jsou typické rozsáhlými bukovými lesy, zříceninami starých hradů, pískovcovými skálami, větrnými mlýny, mystickými hradišti a památkami z dob Velkomoravské říše. Tak jestli pak tuší někdo, koho máme na lince, hezké dopoledne, Krokodýl.
2: Honza, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Jak se dneska máte?
2: Tak já myslím, že v celku dobře.
1: Tak já doufám, že teď
2: máme
1: se
2: skoro
1: budete...
2: půl dne za sebou.
1: Tak... Že? Už se nám to láme, tak to půjde rychle.
2: Už se nám to láme a věřím, že tady po té soutěži třeba ta nálada bude ještě lepší.
1: Tak já držím pěsti. Na jaké město se ptám?
2: Tak já zkusím, jestli jsou to Bučovice.
1: Uf, jsou to Bučovice. A vstupenky na ten Fresh Festival jsou vaše. Rád baštíte, máte rád dobrý jídlo?
2: Určitě, určitě.
1: Tak si někoho vyberte sebou, s kým si to hezky užijete, a já vám moc blahopřeju.
2: Už se moc těším, děkuju moc.
1: Tak mi zůstaňte na telefonu a krásný zbytek dne. Nashledanou.
2: Ano, děkuju, nashledanou.
0: Bydlení s Krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
7: Tak pojďme!
8: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
3: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Zdraví krokodýl.
1: A na Krokodýlu se teď v 11:32 zaměříme na psychologické poradenství. Zástupkyně zdravotnického zařízení Viera Salve paní magistry Ivany Havlíčkové se ptám, jak probíhá psychologická konzultace na vaší klinice.
2: Je to bezpečný prostor, kde můžete otevřeně hovořit o všem, co vás aktuálně či dlouhodobě trápí. Ať už jde o celkové přetížení, stres, vztahové problémy, neshody v rodině, mezi generacemi či na pracovišti. Dále pracujeme se strachy, nízkou sebedůvěrou nebo nerozhodností na životních křižovatkách. Při práci na klinice Viera Salve užívám i inovativní techniku automatické kresby, která odkrývá bloky ukryté hluboko vnitru klienta. Kreslícím je v tomto případě terapeut. Těšíme se na vás na klinice Viera Salve.
1: Tolik ze zdravotnického zařízení Viera Salve paní magistra Ivana Havlíčková. Přejeme hezké dopoledne.
0: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viera Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viera Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
4: Rádio Krokodýl.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A je to tady v 11 hodin 40 minut přesně další soutěžní kolo na lince 603 103 103, na které soutěžíme o 100 750 korun. A přátelé, vy můžete volat právě v této chvíli a někdo už tam je, bylo to rychlý. Hezké dopoledne, krokodýl Katka, koho zdravím?
2: No, dobrý den, tady Alena z Brna.
1: Aleno, já vás zdravím.
2: No, vás taky. Na ten zvuk, tam už toho bylo tolik, že teda nevím, ale mně to připadá, jak když dáte do mlýnku na kafe prostě skličko. Melete kafe, skličko.
1: Takže nasypete tam ty kávový zrna a pak to
2: ano,
1: manuálně
2: ano, a kličko,
1: melete.
2: Ano, ručně to prostě melete. Tak
1: rozumím tomu. To. Tak zkusíme to. My si ten zvuk ještě připomeneme. Zní takto. No mně se líbilo, jak říkáte, bylo toho tolik, já už ani nevím, tak jsem si říkala, ty, jestli
2: no,
1: vůbec
2: právě,
1: paní pro nás má nějaký tip, ale máte, tak to je dobře, to je důležitý.
2: Pustíme to.
1: Tak jdem se zeptat arbitra.
2: Ano.
1: Tak se ho ptáme, je to tak? A říká, že tenhle typ už tady bohužel byl a mletí kávy v mlýnku.
2: To taky tak nevím.
1: Je
2: tak nesprávné. Se vám přeju pěkný den.
1: I vám. Mějte se krásně, nashledanou. No a samozřejmě navyšujeme do příštího soutěžního kola opět náš krokodýlí bank.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Rádio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
8: Kde jste všichni?
7: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
9: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
10: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
11: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Neverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
13: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
14: Měření zraku zdarma?
6: Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
8: Královna omáček míří na Hrad.
14: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
8: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
14: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
8: Kapacita omezena.
14: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
15: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Tohle jsou Simple Plan a vyladíte krokodýla těsně před 12. Krásné poledne, dobrou chuť. Jestli se chystáte obědvat, vám přeje z krokodýla Katka Horáková, no a Petra má další zprávy.
1: Hezké poledne, po centru Brna se procházejí divoká zvířata, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
3: Rádio Krokodýl.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Ne, je to tajný.
8: Takže,
9: pohrají jste?
8: Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora,
9: já Maja, taky.
8: Dobrý.
9: Jdeme.
8: Jedu.
9: Hořák, zapínám, krájím.
8: Šlehám,
9: sedím,
8: strouhám,
9: flambuju.
8: Hasím.
9: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
8: Servíruju.
9: To bude legendární hostina.
10: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
3: Radio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z Krokodýla, Pitbull a Kesha. Takže si dáme Kylie Minogue. A nabídneme No Name. Přesně za minutu bude 12.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zatím je to v centru Brna, celkem dobrý, sluníčko nám svítí, ale během dne bude oblačnost rychle přibývat, postupně čekáme oblačno nebo až zataženo a v severní části našeho kraje se může odpoledne výjimečně objevit slabá přeháňka, teploty maximálně kolem 17 stupňů.
13: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou středu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Centra měst se po nocích mění v divočino. Zvířata z volné přírody si totiž v tuto dobu troufnou i do míst, kdyby je nikdo nečekal. Dokazuje to nový výzkum, který analyzoval 150 snímků z fotopastí z Brna. U hradu Špilberku žijí jezevci, na Moravském náměstí se prohánějí zajíci a ve Vilznově lese divočáci. Sobotní incident na derby pražských S hýbe nejen fotbalovou, ale i politickou scénou. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v reakci na výtržnosti zřídit pracovní skupinu při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví. Hovoří se i o možnosti umožnit na stadionech používání kamerových systémů pro identifikace na základě obličeje. Ve francouzském Cannes začal 79. ročník prestižního mezinárodního filmového festivalu, který každoročně navštíví řada filmových i hudebních hvězd. O hlavní cenu Zlatou palmu se letos uchází 21 snímků. Na závěr festivalu převezme čestnou Zlatou palmu americká herečka a zpěvačka Barbara Streisand. I když ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. 30-letý obránce dnes totiž absolvuje operaci kolene.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky všem za volant. V Brně aktuálně ve Vídeňské ulici za křižovatkou s Bohunickou směrem do centra se srazila dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky. V ulici Kamenice u křižovatky se Studentskou narazilo osobní auto do sloupu, i tady zasahují záchranáři a nehodu čekejte taky v ulici Žabovřeská. No a dále na trase z Mikulova na Břeclav na výjezdu z Valtic narazilo osobní auto do dopravní značky. Zdržíte se nárazově. Přesto opatrně a šťastnou cestu vám všem.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

odbyla 12. Katka Horáková vám přeje z krokodýla krásné poledne, dobrou chuť, pokud právě něco dobrého si dáváte k snědku. Přejeme vám krásnou středu a těší se na vás Jirka Wiener, no a samozřejmě pankrácům, servácům. Všechno nejlepší.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak se mi cvičila tebe.

Stany kroku dělám tohle vaše rádio, díky, že posloucháte. Soutěžíme nejenom o kolo, je o peníze na ruku, více než 100 000 korun. No a za okamžik se podíváme za našimi nejmenšími posluchači do školky přímo v Židenicích, no a mezi tím Keša, Pitbull, Timber. Hudební meníčko krokodýla, třeba i k obědu. Dobrou chuť, krokodýl.

0: Aleša Pitbull krok udělal. Jdeme za našimi nejmenšími.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tohle jsou naši prckové nejmenší posluchači ve školce v Židenicích. No a těch prcků se ptáme, co dělá meteorolog.
2: Třeba pracuje.
3: Může říkat, jaký počasí bude zítra.
4: Třeba, že bude pršet nebo svítit sluníčko.
5: A třeba, že bude bouřka.
6: Třeba, že budou padat kroupy.
7: Já nevím, kdo to je.
8: Může se dívat na televizu a podívat se, jaký je počasí.
0: Co dělá meteorolog? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Židenicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Připravte se, soutěžíme o nové horské kolo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce. Po cestě ho čeká několik úkolů a ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle. Vyhraje první, nejpřesnější tip. Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
9: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš před koupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
10: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
11: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
12: Izomat stavebniny.
13: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
14: Cemix fasáda, trvalá paráda.
13: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
15: Pryč DPH! Pryč DPH!
16: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
17: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
18: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
19: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
19: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
19: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
19: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
19: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Je dobré mít se komu svěřit.
20: vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Hit the beat and take it to the first note.

kruku dílo Duffy Mercy. No a my se podíváme za okamžik na zákaz mobilu ve školách při výuce, i o tom za malou chvíli tady v Brně okolí. No a mezi tím pohodovka, Pítra,

0: noci jsem sám. Mluví se o tom po celém Brně, po celé jižní Moravě. Zákaz mobilu ve školách při výuce. Ano, Krokodýl tuhletu akci podporuje. Pojďme se na ní podívat.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Michala Jedličková, jsem ředitelkou Tyršovy základní školy na Kuldově ulici v Brně. My toto omezení máme již několikátým rokem. Po konzultaci jak s žáky, tak s rodiči jsme to zavedli a máme s tím velmi pozitivní zkušenost. Takže celé to považujeme za velmi pozitivní.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina. Firma Mlenský, raj pro váš byt.
4: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý, v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
9: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapresses.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
10: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
11: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům.
13: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, voňavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: let a už se to přibližuje. Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio. Čerstvé zprávy s Petrovou Čemurou.
1: Hezké odpoledne a lidé pomáhají brněnské záchranné stanici, která minulý týden vyhořela. Už se vybrali téměř 2 miliony, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Lužánecké pracoviště Liska v Novém Lískovci zve na akci pro rodiny s dětmi. Užijte si tvořivé dílny, cirkusové a hudební představení, výstavu výtvarných a keramických děl od dětí z kroužků. Akce s názvem Arteria pobaví malé i velké v úterý 19. května od 16 hodin na hřišti za Liskou v Novém Lískovci.
5: Brno čeká opět finále extraligy družstev v badmintonu. SK Brno Slatina získal loni zlatý hattrick a chce potvrdit formu. Final Four smíšených družstev začíná po 9:30 na Tuřance 55. Přijďte je podpořit i s rodinou do X Areny ve Slatině. Vstup zdarma, špičkový badminton a bude Krokodýl Petr Holík. V sobotu v X Areně zdarec.
6: Radio Krokodýl.
7: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 13. Taylor Swift. Bobby McFerrin. Be happy.
15: Be happy.
0: A bude Eva Farná. Tak to vám bude hrát Krokodýl po jedné hodině odpolední.
16: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tam příjemně zatažená obloha, ale teploty kolem 17 stupňů. Zítra čekejte plus 14, k tomu zataženo občas s deštěm.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lidé pomáhají brněnské záchranné stanici, která minulý týden vyhořela. Ve sbírce už vybrali skoro 2 miliony korun. Zdeněk Machař pokračuje v práci, chybí mu ale zázemí pro ošetřovatele. O víkendu budou dobrovolníci likvidovat zbývající následky požáru. Maximální ceny pohonných hmot v Česku dnes oproti úterku klesly. Nejvyšší přípustná cena benzínu se snížila o 16 haléřů na 43 korun 80 haléřů za litr. Nafta zlevnila o 73 haléřů na 42,11 za litr. Ministerstvo financí zároveň vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby maximální povolené ceny využívali jen ve výjimečných případech. Nevšední přírodní úkaz se odehrál v srdci Paříže, kde se pod sedadlem zaparkovaného jízdního kola usadil roj až 15 000 včel. Stalo se to přímo u stanice metra vedle Louvru. Podle expertů není tento jev ničím neobvyklým. Roje se utvářejí při pěkném počasí. Přivolaný včelař roj odstranil během hodiny. Včely nikoho nepoštípaly. Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo byl blízko ke svému prvnímu titulu v saúdsko-arabské lize, ale jeho An-Nassr dostal v závěru zápasu s Al-Hilálem kuriózní gól a po remíze 1-1 si ještě na oslavy musí počkat. Jeho včerejší soupeř na něj dva zápasy před koncem ztrácí 5 bodů.
6: Dopravní servis
8: Rádia Krokodýl.
0: Taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, dejte pozor, dvě osobní auta se srazila ve Vídeňské ulici. No a bourá se taky za Brnem v Mikulově, tedy na trase z Mikulova na Břeclav na výjezdu z Valtic. Narazilo osobní auto do dopravní značky, částečně tam blokuje provoz, dejte pozor.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

se podíváme nejenom na popelnice, které se tady na Jižní Moravě nebo hlavně v Brně mají platit, ale hlavně si u nás můžete vyhrát, my vám něco dáme, horské kolo za 35 000 Kč.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak se mi cvičila tebe.

0: David Guetta, Sia, Flames a soutěž okolo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Chcete? Luxusní horské kolo, my ho pro vás máme, krokodýláci. Co k tomu udělat, abyste vyhráli kolo za 35 tisíc? No, stačí si tipnout, za jak dlouho dojedu z místa A do místa B. Těším se na vás, vyrazím na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce. No a vy tipujete za jak dlouho, pozor, nejedná se o závod, pojedu normálním tempem. Po cestě všem mám několik úkolů, musím se vyfotit přímo v centru města. U Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla, na Staré radnici, na Svobodňáku, na Hlavním nádraží. No a nakonec dorazím do prodejní Element Store u M Paláce. Vaším úkolem je tipnout si, za jak dlouho celou trasu zvládnu. Svůj tip napište v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz, přepište telefon na vás a pak už jenom poslouchejte. Vyhrává první nejpřesnější tip.
1: Krokodýlí zvuky, pravdy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
8: Máme konečně vlastní dům.
7: Ještě to není úplně domov.
8: Ale to se spraví.
7: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
9: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
10: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
11: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Je dobré si pomáhat.

máme pro vás něco extra. Jízdu na brustých kolech a koloběžkách. Je to tady, krokodiláci, už tento pátek v 18.30 je Sraz na Moravském náměstí, tak se na vás těšíme společně z Brno inline.cz, tak se zastavte. Koloběžky, taky samozřejmě kola, jsou vítány. Doražte s krokodýlem za hudebního doprovodu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Natasha Benningfield, tady je Krokodil, tady je vaše rádio. No a právě rádio, na kterém můžete vyhrát pizzu pro sebe a své kolegy, stačí nám napsat, kde právě posloucháte Krokodíla. Ať už jste v kanceláři, ve skladu, v dílně, v obchodě nebo třeba na stavbě, tak nám dejte vědět. Dejte nám vědět a Krokohlídka může vyrazit a dorazit přímo k vám. Přijede Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Připište nám právě teď mailem, kde posloucháte, na studio@krokodil.cz. Připište tam taky, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. No a možná zazvoníme právě u vás. Tak se těšte. Kde se poslouchá, tam se vyhrává.
1: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
2: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
1: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonecto. www.fluiconecto.cz.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžem rozsvítit?
4: Ne, je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj zde.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám,
4: sedím.
3: Strouhám,
4: flambuju.
3: Hasím.
4: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
3: servíruju.
4: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
8: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
9: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikán.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
10: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
11: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
12: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
13: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Na kroku dílo FR David. 14. hodina, čerstvé zprávy s Petrou. O čem budou?
1: Hezké odpoledne a v ulicích Brna si dnes můžete zakoupit žluté kytičky a přispět na dobrou věc. I o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Festival Divadelní svět Brno uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Hru Pokoušení nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Manon Lescaut nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A představení listování.cz 13 uvádí divadlo Reduta ve 20.30. Komedii Lež a ne komedie Opravdě nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skržovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
8: Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90 a malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině z Krokodýla Imany bude Bruce Springsteen nebo Xenol X. Včera mi bylo málo, dneska je mi... Je tady 14. hodina, Krokodýl.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pokud si říkáte, co počasí, tak zítra čekáme taky zataženo. Teploty budou jenom kolem 14 stupňů Celsia.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dnes je Český den proti rakovině. 30. ročník sbírky upozorňuje na prevenci rakoviny hlavy a krku. Tyto nádory představují zhruba 4% všech onkologických onemocnění. Dobrovolníci dnes v ulicích měst nabízejí žlutou kytičku měsíčku lékařského. Letos se světle fialovou stužkou. Výtěžek sbírky tradičně putuje na prevenci, poradenství, vybavení pracovišť i rekondiční projekty pro pacienty. Minimální příspěvek je 20 korun. Vodovody a kanalizace Břeclav dokončily po 2 letech rozšíření čistírny odpadních vod v Pohořelicích na Brněnsku a také dostavěli novou retenční nádrž. Investice vyšla na 160 milionů korun. Čištění vody bude díky přidání 3. stupně účinnější než dosud. Radní v Blansku jmenovali novou ředitelkou základní a mateřské školy Salmova. Od 1. srpna se jí stane Helena Jakubcová, nynější zástupkyně pro odloučené pracoviště této školy. Bývalá ředitelka na konci ledna rezignovala poté, co kvůli podvodníkům škola přišla o několik milionů korun ze svých účtů. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů jsou outsiderem. Češi Francii naposledy porazili v roce 2008. Od té doby prohráli 7 vzájemných zápasů. Utkání začne ve 20 hodin. Odveta je na programu v neděli v Orleans.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
11: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna na 11,5 kilometru bouralo osobní auto do dopravního značení. Doprava tam zpomaluje a krátká kolona popojíždí na příjezdu do Brna od 2. kilometru. V Brně v Gajdošově ulici u křižovatky s Táborskou došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a neprůjezdní je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi, jsme vaše rádio. Už máte naši apku?
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zase jedna falešná, povídá host při placení útraty 100 korunů. Ale vždyť je pravá divý sečišník. Není, je falešná. Opouští mě, když ji nejvíc potřebuji.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Well,

0: dneska je mimo.
1: Single X na Krokodýlo, my pro vás máme něco extra.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Co byste řekli na to, že byste si mohli najít na ulici 100 000 korun? Skvěle, že? Tyto peníze pro vás máme v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky a vy je můžete sebrat přímo z našeho vysílání. Akorát je potřeba rozlousknout tajemný záhadný krokodýlí zvuk a dneska odpoledne budeme ještě soutěžit o více než 100 000.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 100 000 korun.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
2: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
8: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
11: Tak pojďme.
12: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. BrunoFamilyPark.cz.
13: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
14: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
15: Datart pořádá Maxi Výprodej.
16: Cože? Maxi Výprodej?
15: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
16: Tak to je další level.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
19: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: tmou. Na kruku dílo Miraj Vlci. Vy se buďte jistí, že dneska po 19. si budete moci zahrát podle sebe v hitech na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na přání. Na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
2: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
1: Radio Krokodýl.
3: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
4: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
5: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
4: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
5: Že bych se taky svezla.
4: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
6: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Jíchou, Kristinou Danhelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
9: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
10: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou z něhy, a vím, co mám rád, zůstává ve mně jemně.

0: Krokodýl s vámi na krokodýlu. Jarek také naproti mě usedla Peťa.
1: Vydýchni se, Jareček, který teď běhal. Dobrý už?
0: Ano.
1: Tak dobře.
0: A co bude dobrého ve zprávách?
1: Ve zprávách to bude taky dobré, protože včera jsme vám říkali o muži, který v zoologické zahradě dráždil takina, tak už se za své chování omluvil, tak podrobnosti o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
3: Radio Krokodýl.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
6: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
7: Firma Mlenský, ráj pro váš byt.
8: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme, hrát budeme s Krokodýl a skvělé hity. Market. Dáme si to v Cup Ride. A bude tu Lucka Vondráčková. Je tu také 15. hodina.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To dnešní většinou oblačné, občas i zatačeno, teploty by neměly přesáhnout 17 stupňů Celsia, co se dnešní noci týče, bude oblačno až zataženo, zpočátku noci ještě lokálně i zmenšená oblačnost a teploty 4 až 7 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: S omluvou a návrhem finančního odškodného přišel muž, který obtěžoval takina indického v brněnské zoo Klackem. Zvíře chtěl šťouchnout, šermoval mu větví před očima a stresoval ho. Video k události zveřejnila zoo na sociálních sítích. Po smršti kritiky muž zahradu sám kontaktoval a přiznal, že se choval nevhodně. Případ tím chovatelé uzavřeli.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Záchranáři budou mít v Břeclavi novou výjezdovou základnu za 139 milionů korun. Vznikne na pozemku nedaleko nemocnice, který kraj věnovalo město Břeclav. Nové zázemí má nahradit stávající nevyhovující základnu. Stavba by měla být hotová ve druhé polovině příštího roku. Italské letovisko Punta Marina na pobřeží Jaderského moře čelí invazi pávů, na které si mnozí obyvatelé stěžují kvůli hluku a znečištění ulic. Desítky pávů se procházejí nejen po ulicích, ale také po střechách a turisté si je s nadšením fotí. Někteří místní ale tvrdí, že více než pávy, kteří jsou v této oblasti přítomně po staletí, je obtěžuje zájem médií. Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dostalo obrovský tahák. Kanadský tým posílí jeden z nejlepších hráčů historie Sidney Crosby, který byl dopsán na soupisku a už v pátek může naskočit do šlágru proti Švédsku. Pro Crosbyho půjde už o čtvrtý start na mistrovství světa. V roce 2015 navíc dovedl tým jako kapitán ke zlatu.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat i na silnici, jak to aktuálně vypadá. Vílenka.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Kolona je na silnici 43 z Brna do Svitav mezi Českou a Lipůvkou a ucpaný je příjezd do Kuřimy od Brna. V Brně je kolona na Poříčí ve směru do centra před Vídeňskou a plná je i Zvonařka před Dornichem. A dopravní omezení vás zdrží na silnici 23 na příjezdu do Rosic od Brna. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Venku to vypadá příjemně jarně, ne tedy zrovna teď zataženo, ale spousty z vás rádo vyráží a třeba i na kole a chtěli byste třeba takové nové horské kolo a to za 35 tisíc z Krokodýle můžete mít zdarma. Poslouchejte, dozvíte se víc.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Didi-na-na-na.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
3: Chlubí se Pavel v hospodě kamarádům. To byste nevěřili. Našemu malému Cyrilkovi je teprve 3/4 roku a když mě vidí, tak křičí táta. To se nediv. Takový prcek ještě neví, co mluví.

Krokodýl, Felix Jen a Jay Hart, Pride. Novinka.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Je to tak a ještě v hodnotě za 35 tisíc korun jenom dodávám. Tak moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole, což je šílený. A přímo ze studia Krokodýla se vydá centrem Brna až do prodejny u M Paláce Element Store. Vy si tipujete, za jak dlouho to zvládne. Pozor, nejede žádný závod, Jirka pojede normální výletnickým tempem, jakože jen tak na pohodu, abyste věděli, neumí do toho úplně tak šlápnout. Po cestě ho čeká několik úkolů, bude dělat selfiečka, zastavovat na známých místech centru Brna, vyfotí se třeba u Petrova, na Zeleném trhu, u Krokodýla, na Staré radnici, na Svoboďáku, na Hlavním nádraží a nakonec dorazí až do cíle právě na prodejnu Element Store. Vaším úkolem je tipnout, za jak dlouho to všechno zvládne. Svůj tip už teď klidně pište v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz. Připište i telefon na vás, ať pak můžeme volat, že jste zvítězili. Ano, poslouchejte Krokodýla, vyplatí se to. A ten nejlepší tip, nejpřesnější, ten samozřejmě získá kolo v hodnotě 35 tisíc korun. Paráda, ne?
0: Radio Krokodýl. Poslouchej Radio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 tisíc korun. Více na krokodýl.cz. Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
2: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16. 30.
5: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
6: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
7: Máme konečně vlastní dům.
6: Ještě to není úplně domov.
7: Ale to se spraví.
6: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
8: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
9: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
12: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
13: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
15: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Bydlení s krokodýlem.
1: Na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku nám dnes odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spectra. Ptáme se, jaký je rozdíl mezi pronájmem a podnájmem?
2: Ten rozdíl je důležitější, než si mnoho lidí myslí. U pronájmu uzavíráte smlouvu přímo s vlastníkem bytu a zákon vám jako nájemci dává poměrně silnou ochranu. U podnájmu ale jednáte s nájemcem, ne s majitelem nemovitosti. To znamená, že vaše postavení bývá slabší a celý vztah je obvykle méně jistý. Třeba i ukončení podnájmu může být jednodušší. Proto je vždy dobré vědět, s kým smlouvu skutečně uzavíráte a ideálně si ověřit i vlastníka bytu.
0: Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem. Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spectrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spectrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspectrum.cz. Radio Krokodýl.

0: Backstreet Boys u nás ve vysílání Krokodýla, chystá se Shakira, no a my se chystáme dát si skvělou pizzu. Poslouchejte Krokodýla a právě teď můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Stačí nám napsat, kde právě Rádio Krokodýl posloucháte. Jste v kanceláři, ve skladu, v dílně, v obchodě nebo třeba na stavbě. Kde pak jste? Dejte nám vědět a naše krokohlídka může dorazit přímo za vámi. S pořádnou pizzovou nadílkou přijede i Ital Pier Caruso z Caruso Pizza. Už teď můžete psát na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Ano, možná právě za vámi přijede krokodýlka a zazvoníme právě u vás. Tak pište studio@krokodil.cz.
1: Radio Krokodýl. Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90 a malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Rapo.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
6: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
7: Kde jste všichni?
6: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
8: Máte rádi atmosféru grilování, stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Haló, jsme tu všichni.
11: Já nic nevidím.
10: Nemůžem rozsvítit?
11: Ne, je to tajný.
10: Takže, pohraj jste.
11: Heneš, long story short, tady.
10: Brňák, Dian, jsem tu.
12: Hora, Jamaja. Taky.
10: Dobrý.
11: Jdeme.
10: Jedu.
11: Hořák. Zapínám. Krájím.
10: Šlehám.
11: Sedím.
10: Strouhám.
11: Flambuju.
10: Hasím.
11: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
10: Servíruju.
11: To bude legendární hostina.
13: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
14: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
15: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak@pena.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Další ty připraveny jsou, připravené je Peťa, má další zprávy, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, v ulicích Brna si dnes můžete zakoupit žluté kytičky a přispět na dobrou věc, víc o tom za chvilku.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny, nakupujte hezky česky.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
3: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
8: Hrajeme a hrát budeme skvělé hity po 16. hodině, třeba Savage Garden. Dorazí za námi Adele. A bohnouti. Máme tu 16. hodinu.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
8: To dnešní noční bude oblačné až zatažené, teploty 7 až 4, zítra obloha bude většinou zatažená, ráno a dopoledne se může na části kraje objevit občasný déšť, v průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat, nejvíce rážek bude večer a mohou být i vydatnější. Teploty 11 až 14 lokálně až 16, ale to spíše na Hodonínsku.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Hezké odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Dnes je Český den proti rakovině. 30. ročník sbírky upozorňuje na prevenci rakoviny hlavy a krku. Dobrovolníci dnes v ulicích měst nabízejí žlutou kytičku měsíčku lékařského. Letos se světle fialovou stužkou. Výtěžek sbírky tradičně putuje na prevenci, poradenství nebo vybavení pracovišť. Minimální příspěvek je 20 korun.
6: Rádio Krokodýl. Blanensko.
11: Boskovičtí radní schválili výběr dodavatele, který obnoví park u zámeckého skleníku. Náklady budou zhruba 77,5 milionu korun. Hotovo má být nejpozději do konce října příštího roku. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje, zahrnující více dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty. Podle Evropské komise je v současné době pro cestující v Evropské unii obtížné porovnávat dostupné možnosti dopravy a určit ty nejudržitelnější varianty. I když ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. 30-letý obránce dnes totiž absolvoval operaci kolene.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
8: Vyrážíme se podívat i na silnice, kde to houstne Lenka.
12: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů. Mezi 160. a 196. kilometrem osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. V Brně v Hybešově ulici u křižovatky s nádražní bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. Kolona je na silnici 43 z Brna do Světav mezi Českou a Lipůvkou a ucpaný je příjezd do Kuřimy od Brna i od Čebína. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 23 na příjezdu do Rosic od Brna. Uspaná je také silnice 394 na příjezdu do Teččic. Záchranáři zasahují u nehody auta s cyklistou na Břeclavsku mezi Tvrdonicemi a Týncem v Týnecké ulici. A pomalu se jede na silnici 50 z Brna do Bučovic u Slavkova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ano, Krokodýl s vámi, Jarek přeje krásné odpoledne, za chvíli brněnské Hantec, teď vohnouti s vás českých bohem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Skončil pobyt jednoho turnusu, kdy si náhle právě skončivší rekreant vzpomněl na zapomenutou věc. Vrátil se ke svému bývalému pokoji, který byl zamčen, protože už jej zabydleli novomanželé. A z pokoje se ozývalo, čí je to kolínko? Moje. Čí to jsou prsíčka? Moje. Rekreant už to nevydržel, zabouchal na dveře a zavolal, prosím vás, až přijete na ten deštník, tak ten je můj.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Kabáti, houby magický u nás na Krokodýlu, o houbách to bude tak trošku i v tom brněnském Hantecu. Žežanku.
2: Zdar, jak si mě skoro sníkalo si. Goumete, co to znamená, když někdo necháluje gamply?
1: Tak, možná jsem napověděl. Schválně, ptáme se vás i v ulicích města. Co si myslíte?
3: Někdo nejí houby.
4: Někdo něco nejí.
5: Hospoda, jídlo, restaurace.
6: Nejí to jedlo?
7: To nevím, halušky.
8: Chalka, jídlo.
1: No, částečně to tam padalo, Žežanku.
2: Když někdo nechaluje gample, tak nejí houby. Nějaký si sem tam dejte a mějte betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
9: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
10: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
11: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
12: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
13: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbc.globalservices.cz.

0: umělecké kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Královna omáček míří na Hrad.
3: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
2: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
3: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
2: Kapacita omezena.
3: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Zdraví krokodýl. Dnes máme ve studiu zástupce zdravotnického zařízení Viar Salve, paní magistru Ivanu Havlíčkovou, která se zabývá psychologickým poradenstvím. No a otázka na ní je, jak probíhá psychologická konzultace právě na klinice Viar Salve.
1: Je to bezpečný prostor, kde můžete otevřeně hovořit o všem, co vás aktuálně či dlouhodobě trápí. Ať už jde o celkové přetížení, stres, vztahové problémy, neshody v rodině, mezi generacemi či na pracovišti. Dále pracujeme se strachy, nízkou sebedůvěrou nebo nerozhodností na životních křižovatkách. Při práci na klinice Viara Salve užívám i inovativní techniku automatické kresby, která odkrývá bloky ukryté hluboko vnitru klienta. Kreslícím je v tomto případě terapeut. Těšíme se na vás na klinice Viara Salve.
0: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
2: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno. www.viarasalve.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.

0: Total Africa u nás ve vysílání Krokodýla, užíváme si hit za hitem, užívat budeme další a také vyrazíme, co třeba na kolech a koloběžkách.
1: Rádio Krokodýl, víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Nás totiž čeká velká jízda Brnem na kolech, bruslích, koloběžkách, longboardech a jednokolkách, a to za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Startujeme z Moravského náměstí, pojedeme centrem přes náměstí Svobody až do Králova pole a vezmeme to samozřejmě i zpět. O bezpečnost celé akce se postará městská policie Brno. Sraz tedy na Moravském náměstí v pátek v 19 hodin. Vezměte kamarády, dobrou náladu, přijďte si užít pohodový odpoledne a večer v pohybu. Těšíme se tam na vás.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonekto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonekto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonekto. www.fluiconecto.cz.
2: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
6: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
5: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
6: Že bych se taky svezla.
5: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
7: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
8: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
9: Za kolik bereš?
10: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
9: A proč ještě nejezdíš elektricky?
11: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
12: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Jíchou, Kristinou Danielovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
13: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Doktor Alban, It's My Life, u nás ve vysílání Krokodýla. Připravena je už Peťa, má další zprávy, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, v Brně by mělo vzniknout další brněnské moře, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Festival Divadelní svět Brno uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Hru Pokoušení nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Manolesko nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A představení listování.cz 13 uvádí divadlo Redu ve 20.30. Komedii Lež a ne komedie Opravdě nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Zveme vás do muzea. Máte rádi historická auta a techniku? Tak si nenechte ujít přehlídku automobilové techniky, kterou pořádá Technické muzeum v Brně. Čekají vás historická vozidla, traktory značky Zetor, jízdy historickými autobusy i speciální výjížďka do centra Brna. Už tuto sobotu od 10 do 16 hodin v areálu muzea na Purkyňově 105. Vstupné je jednotné 80 korun a platí i do muzea. Více informací na tmbrno.cz. Tak dorazte, bude to stát za to.
2: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
4: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
5: Tak pojďme.
6: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Rádio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A hrát budeme i po 17. hodině s Krokulí a třeba Alanis Morissette. Dáme novější hity Ava Max. A bude to Lucie. Za minutu to bude i 17. hodina.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní noční v Brně na jihu Moravy bude oblačné až zatažené, jen za začátku noci ještě lokálně i zmenšená oblačnost, průběhu noci a k ránu se může objevit slabý déšť, ale spíše jen s malou pravděpodobností. Teploty 7 až 4 stupně Celsia. Jinak zítřejší den obloha bude většinou zatažená, ráno a dopoledne se může na části kraje opravdu objevit déšť, v průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat, nejvíce srážek bude večer a mohou být i vydatnější, výjimečně i možnost bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 14 lokálně, až 16, ale to spíše na Hodonínsku.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Několik let nevyužívané brouzdaliště u multifunkčního sportoviště TJ Tesla Brno na Halasově náměstí prochází modernizací. Vznikne tam nové mlhoviště podobné oblíbenému místu na Moravském náměstí, kterému lidé začali přezdívat Brněnské moře. Soukromá firma si prostor pronajala na 10 let. Maximální cena benzínu zítra oproti dnešku vzroste o 14 haléřů na 44,01 koruny za litr. Nafta naopak bude pokračovat ve zlevňování, když její nejvyšší povolená prodejní cena klesne o 25 haléřů na 41,86. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. Vědci identifikovali u netopíru v jihovýchodní Asii, zejména v Tajsku, nový kmen koronaviru, který by mohl potenciálně infikovat lidi. Odborníci nicméně tvrdí, že nový virus se zdá být výrazně méně nakažlivý a méně patogenní než ten původní, který způsobuje COVID-19. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Uvedl to ministr pro sport Boris Šťastný. Prosadit legislativní změny v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A vyrážíme se podívat samozřejmě na silnice, jak to aktuálně vypadá, tak o tom právě na Krokodýlu Lenka.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. V Brně v Bráfově ulici na křižovatce se Zeleného se střetlo osobní auto s dodávkou. Kolona je na silnici 43 z Brna do Svitav mezi Českou a Lipůvkou. Ucpan je také příjezd do Kuřimy od Brna i od Čebína. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ano, je s vámi Krokodýl, 2,5 minuty po 17. hodině, Jarek Hemala, pěkné odpoledne vám všem. Za chvíli naše nejmenší, proč si musíme stříhat nehty na nohou? To nám odpoví naše zlatíčka v brněnské školce, tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Host studuje jídelní lístek. Pane Vrchní, ta hovězí pečeně je vepřová nebo kuřecí?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Je to tak, míříme mezi naše nejmenší posluchače. Vydali jsme se do jedné z brněnských školek a tam jsme se zeptali dětí, jestli ví, proč si musíme stříhat nehty na nohou. Tak co, proč to tak je?
2: Aby jsme neměli dlouhý jak Baba Jaga.
3: Protože to by nám do té kůže zalízalo a to by nás bolelo. A to museli bychom jít ještě do nemocnice.
4: Protože bychom měli nehty vejšky 20 metrů.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 tisíc korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce.
5: Po cestě ho čeká několik úkolů.
0: A ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle.
5: Vyhraje první, nejpřesnější tip.
0: Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
6: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16. 30.
7: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
8: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
14: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
15: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
0: Je dobré mít někoho.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Ano, vyrazíme za zvířátky, protože právě do brněnské zoo ze soukromé francouzské zoologické zahrady přicestovala samice pandy červené a tak doplnila samce, který nás návštěvníky těší už dlouho. Ryšavá kráska řádí už ve výběhu, s kapkou štěstí můžete zhlédnout pěkně, pohoda, odpočinek ve větvích nebo možná tam hledá oblíbené dobroty, ale zahlédnout ji můžete, tak vyražte do Zoo Brno se na ní rozhodně podívat.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
3: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
6: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžem rozsvítit?
8: Ne, je to tajný.
7: Takže,
8: pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian, jsem tu.
9: Hora, Jamaja.
7: Dobrý.
8: Jdeme.
7: Jedu.
8: Hořák. Zapínám. Krájím.
7: Šlehám.
8: Sedím.
7: Strouhám.
8: Flambuju.
7: Hasím.
8: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
7: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
10: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
11: Za kolik bereš?
12: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
11: A proč ještě nejezdíš elektricky?
13: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
14: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
15: Máme konečně vlastní dům.
14: Ještě to není úplně domov.
15: Ale to se spraví.
14: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
15: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
16: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.
17: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
18: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Skvělá hitovka u nás ve vysílání Krokodýla. My fandíme školám, které omezují mobilní telefony na školách. A tak se teď také půjdeme podívat a poslechnout, jaká další škola se k tomu připojila. Teď na Krokodýlu.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Alena Zemčíková, jsem zástupkyně ředitele soukromé mateřské školy a základní školy na Rozmarinové ulici v Jundrově. Použití mobilu máme omezeno školním řádem, děti ve škole mobil vůbec nepoužívají a máme s tím dlouholeté dobré zkušenosti.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
0: My se také jdeme podívat na zprávy, ty má Peťa.
3: Hezké odpoledne, muž, který obtěžoval taky na indického v brněnské zoo, se za své chování omluvil, i o tom už za chvilku.
4: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Zveme vás na 22. ročník brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
6: Brno čeká opět finále extraligy družstev v badmintonu. SK Brno Slatina získal loni zlatý hattrick a chce potvrdit formu. Final Four smíšených družstev začíná po 9:30 na Tuřance 55. Přijďte je podpořit i s rodinou do X Areny ve Slatině. Vstup zdarma, špičkový badminton a bude Krokodýl Petr Holík. V sobotu v X Aréně zdarec.
1: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak, hrajeme vám hit za hitem, hrát budeme skvělé hity po 18. hodině z Krokodýla třeba Phil Collins.

0: Byl skvělý hit v lese.
1: Dneska jsem v lese byl a už tam nebudu.
0: Pokáč to rozehraje po 18. hodině a ta tady bude už za minutu.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní noční tady v Brně a na jihu Moravy bude oblačné až zatažené. Z počátku noci ještě lokálně i zmenšená oblačnost. V průběhu noci a k ránu se může objevit slabý déšť. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně Celsia. Jinak zítra čekejme v Brně a na jihu Moravy oblohu většinou zataženou. Ráno a dopoledne se může na části kraje objevit občas déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvíc srážek bude večer a mohou být i vydatnější. Výjimečně možnost i bouřky. Nejvyšší teploty zítra pro Brno a jich Moravy 11 až 14, lokálně až 16, ale to spíše na Hodonínsku.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: S omluvou a návrhem finančního odškodného přišel muž, který obtěžoval taky na indického v brněnské zoo klackem. Zvíře chtěl šťouchnout, šermoval mu větví před očima a stresoval ho. Video k události zveřejnila zoo na sociálních sítích. Po smršti kritiky muž zahradu sám kontaktoval a přiznal, že se choval nevhodně. Případ tím chovatelé uzavřeli.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
5: Záchranáři budou mít v Břeclavi novou výjezdovou základnu za 139 milionů korun. Vznikne na pozemku nedaleko nemocnice, který kraj věnovalo město Břeclav. Nové zázemí má nahradit stávající nevyhovující základnu. Stavba by měla být hotová ve druhé polovině příštího roku. Italské letovisko Punta Marina na pobřeží Jaderského moře čelí invazi pávů, na které si mnozí obyvatelé stěžují kvůli hluku a znečištění ulic. Desítky pávů se procházejí nejen po ulicích, ale také po střechách a turisté si je s nadšením fotí. Někteří místní ale tvrdí, že více než pávy, kteří jsou v této oblasti přítomně po staletí, je obtěžuje zájem médií. Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dostalo obrovský tahák. Kanadský tým posílí jeden z nejlepších hráčů historie Sidney Crosby, který byl dopsán na soupisku a už v pátek může naskočit do šlágru proti Švédsku. Pro Crosbyho půjde už o čtvrtý start na mistrovství světa. V roce 2015 navíc dovedl tým jako kapitán ke zlatu.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme se opět podívat také na silnice, víme, kde to houstne, kde jsou komplikace. Lenka má podrobné info.
6: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na dálnici D35 na příjezdu do Svitav od Litomyšle na 201. kilometru probíhá vyšetřování nehody, počítejte se zdržením. Krátce zpomalíte na silnici 43 Brna do světa v Ulipůvky a hodně ucpaný je příjezd do Kuřimy od Čebína. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krokodýl se vámi také Jarek Hemala. Pěkné odpoledne, příjemný podvečer. Mnozí se těšíte, až zmrzlí budou pryč, o víkendu možná sprchne, a tak se těšíme na to, až v příštím týdnu vyrazíme, a to třeba na kolo, to bude paráda. A co tak vyrazit na novém kole za 35 000 korun? I ta možnost tady je. Držte vlnu Krokodýla, dozvíte se teď pokáč.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: okrutnou nudu.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Žádám o ruku vaší slečny dcery. A máte nějaký majetek? Proč? Chci se s vaší dcerou oženit, ne si ji koupit.

přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Jo, poslouchejte a vyhrávejte. A třeba to kolo může být vaše. Úplně nové, krásné horské kolo v hodnotě 35 000 korun. No a v čem to celé spočívá? Kolega, moderátor Jirka Wiener vyrazí právě na kole přímo ze studia Krokodýla tady u nás v centru Brna na Gorkého a pojede k M-Paláci do prodejny Element Store. Vy si tipněte, za jak dlouho to zvládne. A pozor, nejede žádný závod, pohodička normálním výletním tempem, ale ještě navíc to nebude jen tak. Po cestě ho čeká několik úkolů. Bude třeba dělat selfiečka, zastavovat u známých míst v centru Brna, fotit se bude muset u Petrova, na Zelňáku, u Staré radnice, na Svobodňáku, na hlavním nádraží. No, a pak teprve dorazí do cíle na prodejnu Element Store. Vaším úkolem je tipnout, jak dlouho mu to bude trvat. Co myslíte? Zvládne? Nezvládne? Dojede? No, pište svůj tip v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz a napište tam i telefon na vás, ať už víme samozřejmě, kdo nám píše. Můžeme vás pak kontaktovat a držte vlnu Krokodýla, protože možná právě vy za nejpřesnější tip získáte kolo za 35 000 korun.
0: Radio Krokodýl. Krokodýlí zvuky pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Prox2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
4: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
5: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
4: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
5: Že bych se taky svezla.
4: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
6: Celé město už to ví, kde zvířátka milují.
7: Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
8: Kde jste všichni?
9: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují.
10: Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
11: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
12: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
13: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak@pena.cz.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A v Brně budou první celoměstské hody. V srpnu se na náměstí Svobody sejdou chasy z 22 městských částí. Hlavním bodem programu bude společné zatančení Moravské besedy, do kterého se podle organizátorů zapojí zhruba 100 krojovaných párů. Třídenní akce začne z 14. srpna. Stavění máje nabídne cymbálovou muziku, folklorní program. No a organizátoři chtějí propojit místní tradice a představit brněnský folklor veřejnosti, což je paráda, těšme se na to, budeme si to užívat. Teď si užívejte další ty u nás na Krokodýlu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku. O tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
6: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
9: Za kolik bereš?
10: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
9: A proč ještě nejezdíš elektricky?
11: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
12: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
13: Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90 a malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
0: Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Užíváte si ten největší hudební výběr, s vámi Jarek, krásný poslech. Za chvíli vaše oblíbené hity na přání, no ale předtím samozřejmě dáme zajímavosti pro vás a koukneme na počasí.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A hrát budeme skvělé hity také, budeme hned po 19. hodině střílet skvělou hitovku. A jaké další hity? No tak to už bude záležet na vás a na lince 603 103 103.
2: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, Technickém muzeu nebo v Ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
1: Radio Krokodýl. Jarek Hemala.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Také pohled na počasí, jak to bude vypadat dneska v noci. Tady u nás v Brně a na jihu Moravy bude oblačno až zataženo. Jen ze začátku noci ještě lokálně i zmenšená oblačnost. V průběhu noci a k ránu se může objevit slabý déšť. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně Celsia. Jinak zítřejší den bude deštivý. Ano, obloha bude většinou zatažená. Ráno a dopoledne se může z části kraje objevit občas déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvíce srážek bude večer a mohou být i vydatnější. Výjimečně i možnost bouřky. Teploty bychom měli očekávat 11 až 14 stupňů Celsia. Lokálně může být i 16, ale to spíše jen na Hodonínsku. Teď Peťa, přehled, co je nového.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
8: Lidé pomáhají brněnské záchranné stanici, která minulý týden vyhořela. Ve sbírce už vybrali skoro 2 miliony korun. O víkendu budou dobrovolníci likvidovat zbývající následky požáru. Boskovičtí radní schválili výběr dodavatele, který obnoví park u zámeckého skleníku. Náklady budou zhruba 77,5 milionu korun. Hotovo má být nejpozději do konce října příštího roku. Záchranáři budou mít v Břeclavi novou výjezdovou základnu za 139 milionů korun. Vznikne na pozemku nedaleko nemocnice, který kraji věnovalo město Břeclav. Hotovo by mělo být v polovině příštího roku.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jdeme se podívat, jak to je na silnicích. Aktuální info pro nás má Lenka.
9: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů mezi 170. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na Balensku v Adamově v Mírové ulici u křižovatky s Vodní bouralo osobní auto do plotu. Kolona je na silnici 52 na příjezdu do Mikulova od Rakouska. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Ano, je s vámi Krokodýl, Jarek Hemala přeje krásný podvečer, 2:19 rozjíždí se hity na vaše přání. Kolega Jirka tady pro vás bude připraven a vy můžete vybírat na lince 603 103 103. Tak vyberte, potěšte někoho, udělejte mu radost a s Krokodýlem si to, jak se patří, užijte.

Kamp na krokodýlo, protože to nevzdáme. Jirka Wiener s vámi, teď už za mikrofonem střídám Jarka, no a za okamžik už začínáte vy. Startujeme pomaličko jistě, hity na přání, krokodýl.

everyone.

0: Tady jsou věty na přání. Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio. Kdo pak se dovolal? Haló, Krokodýl.
1: Jíčka, Řečkovice.
0: Nazdar, Jani, tak pozdravíš.
1: No, já bych chtěla pozdravit hlavně tebe, celý tvoje rádio, Krokodýl. Naše ráda rádio. Ho poslouchám každý den.
0: Tak to jsme rádi. Jančo, drž se tam. Zdravíme Řečkovice a jdeme zaspomínat trošku na brněnský majále. Svolejte 603 103 103 Krokodýla.

0: přání.
1: Je ty na přání krok udělal. Tak teď zdravíme do Velkého Meziříčí. Pěkný večer.
2: Ahoj, tady Pavel z Velkého Meziříčí z pečovatelského ústavu. Chtěl bych zahrát jednou panu Jirkovi, který mě dneska zavezl nahoru do toho a potom manželu Líškovým a jednou panu z Brna, který poslouchal prý Radio Brno, ale já jsem mu říkal, že ať poslouchá Radio Krokodýl, že bude o něm se mluvit. Takže možná teda máte dalšího zákazníka.
1: Moc děkujeme, Pavle.
2: A já jsem vás už asi hodně naučil a chtěl bych manželu Líškovým a jestli to šlo mým mnohčatům, a mé pravničce a samozřejmě musí na vysvětpovi a jeho přítelkyni Míši a potom ještě zahra hlavně a Marcelce a Kristince a chtěl bych taky Marčině a samozřejmě do Brna vidí moc a mám vás celý naše rádio hrozně rád.
1: My taky, Pavle.
2: A jsem rád, že jste se k vám dovolal. Díky moc.
1: Taky děkujeme, Pavle. A vy si zavolejte. Hity na přání Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Tady jsou i ty napřání kroků díl, hrajeme podle vás. Tak teď pozdravíme do Líšně pro změnu. Kdo pak se dovolal? Haló?
1: Dada, zdraví Michal Bajker a Slyšeň, podle mé doby jsem se dovolal.
0: Zdravíme do Líšně, vítej. Tak jak se máš?
1: Jo, dobré, jo.
0: Komu zahraješ? Povídej, co to bude?
1: Tak dáme si The Colors, Italo Disco. Bude to pro tebe, pro celý tým Krokodýla, pro oba dva Milany, pro Janču a pro všechny posluchače a pro mou rodinku.
0: Tak Michael, už to letí, jdeme si zpívat Italo Disco. Ahoj, Krokodýl.
1: Čau, čau.
0: Hity na přání právě teď. Zbalí.

0: Italo Disco. No a teď už zdravíme posluchačku Market na telefonu, že jo?
1: Ahoj.
0: No zdar, odkud nám voláš?
1: Z Brna z práce.
0: No, tak zdravíme do prácičky. Co si pustíme, pro koho?
1: Zahrajeme si Forever You, bude to hlavně pro moji mámu, která to má ráda, pak pro tebe do studia, pro kamaráda a pak pro lidi na sobotní majález do Ostravy.
0: Zdravíme, letí, ahoj.
1: Tak díky, ahoj.
0: Krokodýl, jsme tady pro vás, já jsem Mirka. Krokodýl, hity na přání.

0: David Guetta, Favel, Eva Max, Forever Young. Hity na přání na Krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutná naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.

0: Jsme krokodýl, ale tohle jsou věty na přání. Kdo pak se dovolal? Pěkný večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tady Majka, ráda bych nešla zahrát můj kamarád Serenače. Něco od skupiny Jelen. Moc mě pomáhá. A moc
0: mě odkrát
1: vám
0: děkuju. My taky. Mějte se krásně, naslyšenou. Krokodýl, jsme hity na přání a právě teď hrajeme podle vás, i vy si můžete zavolat do Krokodýla 603 103 103.

0: Tady jsou i ty napřání. Jirka s vámi a taky vy, díky, že nás posloucháte. Na těch autě, doma nebo na grilovačce, jak jsem se dozvěděl. Kdo pak griluje s námi, haló?
1: Dobrý večer, tady Jirka z Horní Hoty. Přeju všem krokodilákům krásný večer. Já bych chtěl zahrát nějakou pěknou romantickou písničku pro svoji lásku. Mm-hmm. Marušku. Je teďko grillujem, zítra zase musíme do práce. Mm-hmm. Katastrofa. A chtěl bych popřát všem, kteří teďko poslouchají, ať se mají tak krásně, jako se máme teďko my dva.
0: No tak to je krásný. Děkuju moc. Do Horní Lhota, to někde u Luhačovic?
1: U Blanska.
0: U Blanska. No tak jo. Pikla fletí, ahoj, čau.
1: Děkuju moc, čau.
0: Hity třeba i ke grilovačce. Jsme vaše rádio. Jsme Krokodýl. Zamluvíte si o další hit. 603, 103, 103. Co si dáme, krokodýláci? Co to bude? Volejte, vybírejte.

0: Roxette, Pink Love. Z Brna zdravíme do Hodonína. Alex je na telefonu, ahoj.
1: Zdravíme, Říčku. Ahoj.
0: Tak jak se máte v Hodoníně?
1: No dobře. Tak když je volno, vždycky je dobře.
0: To je pravda. Komu zahraješ? Pro koho to bude?
1: Já bych chtěla zahrát kamarádce. Moji nejlepší kamarádce, služebně nejstarší, která měla před pár dny krásné narozeninky, jelikož je to takové moje zlatíčko, srdíčko a taková pěkná baba, taková blondýnka, takových zajímavých proporcí, ale to by tak ocenili spíš jakože chlapi. Takže velice hodná, velice šikovná a já ho prostě mám strašně moc ráda. Takže bych chtěla Jirince, jo, své fakt super kámošce, narozeninám, hodně štěstí, zdraví, takových těch věcí, jak se vždycky říká, a věnovala bych jí písničku, která myslím, že se jí bude líbit a že jí vystihne.
0: Zdravíme Hodonín, Elan Kočka, ahoj.
1: Děkuju, ahoj Jiříčku, pa, pa.
2: Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,

0: Pání kočka, no a teď už jdeme do Brna, že z Žabovřesk, z Hodonína, kdo se dovolal? Krokodýl.
1: Dobrý večer, zdravím celé rádio Krokodýl, hlavně vás, pane Jirko.
0: Děkuji.
1: A chtěla bych tu písničku věnovat své kamarádce Marušce, která mě věnovala asi před 4 hodinou taky písničku od Jelenu, a tentokrát by to byla Taylor Swift.
0: Rádi zahrajeme, tak holky, mějte se
1: krásně. A děkuji moc krát za krásný večer.
0: Díky, že jste s námi, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hity na přání, Krokodýl, tohle je náš interaktivní pořad, se s námi můžete spojit na čísle 603 103 103 právě teď.

0: Ofelia jedna. Krokodýl, hity na přání. Kdo se s námi ještě spojí do 20. hodiny? Krokodýl, ano?
1: A tady Andy, ahoj.
0: Ahoj Andy, odkud nám voláš a co pak děláš?
1: Volám z Brna, byla jsem navštívit svoji babičku, já mám strašně ráda, tak jsem navštívila babičku, měla velkou radost.
0: No tak co jí pustíme?
1: Pustíme jí Abu, aby mě měla pořád tak ráda a aby tady s náma ještě dlouho vydržela.
0: Tak zdravíme tvoji babičku a letí písnička Gimme Gimme. Tak ať máš pěkný večer a babička ať má radost. Ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Krokodýl, hity na přání. Pěkný večer.

0: Krokodýlem si právě teď zpíváte Gimme, Gimme, Gimme.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 20. hodině Carrie Hilson I Like. This Real Life. A nebo Cizí zeď. No a potom se už těšte na naše večernice Rádia Krokodýl.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
3: Takže, pohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
6: Jedu.
5: Hořák.
4: Zapínám. Krájím.
5: Šlehám.
4: Sedím.
5: Strouhám.
4: Flambuju.
3: Hasím.
4: Slejvám. Utírám.
5: Solím.
4: Pepřím.
3: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na jihu Moravy zataženo teploty kolem 14 stupňů Celsia.
8: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
11: S omluvou a návrhem finančního odškodného přišel muž, který obtěžoval taky na indického v brněnské zoo klackem. Video k události zoo zveřejnila na sociálních sítích. Po smršti kritiky muž zahradu sám kontaktoval a přiznal, že se choval nevhodně. Několik let nevyužívané brouzdaliště u multifunkčního sportoviště TJ Tesla Brno na Halasově náměstí prochází modernizací. Vznikne tam nové mlhoviště podobné oblíbenému místu na Moravském náměstí. Radní v Blansku jmenovali novou ředitelku základní a mateřské školy Salmova. Od 1. srpna se jí stane Helena Jakubcová. Bývalá ředitelka na konci ledna rezignovala poté, co kvůli podvodníkům škola přišla o několik milionů korun ze svých účtů.
8: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Je to tady středa.
1: Maminky v akci, maminky v akci.
0: A jak to holky s oblivou říkají, čeho je třeba?
2: Večernic třeba.
0: Ahoj, holky. Takže Katka, Janča.
3: Dobrý večer.
0: Jsou připravené celou hodinku. Co budeme dělat dneska?
2: Tak Janči trochu vyčiníme, že chyběla na Majálesu a zjistíme, proč tomu tak bylo. Taky mrkneme na to, jaký jsme.
3: Řidičky a jaký jsme revizorky, to doufám ne.
0: To jsem teda zvědav.
1: Každou středu večer.
0: Jsou tady naše večernice, tak mějte pěkný večer, holky to přebírají a za okamžik je uslyšíte. A mezi tím si jdeme zpívat How Bizarre na Krokodýlu právě teď. Tak pěkný večer.
3: Pěkný večer.

0: Novodní večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Janča má doma manžela a jedno děťátko. Co zásadního asi budou rozebírat dnes? Dnes.
1: 8 minut po 8 hodině večerní středa, večernic třeba, jak rádi říkáme, zdraví vás krokodýla Katka
2: a Janča, to 8-8, já to úplně miluji, já se vždycky musím zatleskat, jakože, aby ses něco přála.
1: 8-8, to je jak 6-7.
2: A jo, no tak ty už jdeš úplně jiný věc.
1: Já jdu modu svých dětí, samozřejmě. Tak přátelé, sice už jsme v polovině nového týdne, ale my jsme si řekli, že se ještě malinko vrátíme k Majálesu, který byl v pátek tady u nás v Brně. Bylo to parádní, ale... Janí chyběla, tak co se stalo?
2: Prosím tě, je to hrozný, mě to úplně mrzí, ale asi chytám nějaký chlapský maníry a porazila mě rýmečka. Je to tak? Ne onak.
1: Ty jo, chlapský maníry, rýmečka, tak to bylo trochu na smrt, ne?
2: Ne, opravdu jsem umírala, bylo to jako těžký. No ale spíš mě řekni, jaký to bylo, co jste dělali, viděla tak jsem plno fotek, jako mrzelo mě to.
1: Bylo to super, chyběla, to přiznávám, protože my jsme spolu jeden Majales zažili, opravdu jenom my dvě a byla to velká party, až na to, že já jsem chtěla hrozně tenkrát fotku s Mirajem.
2: Jo.
1: A té jsme dosáhli, ale Miraje celou dobu jenom zajímalo, čím tak hezky voníš, takže trošku naštvaná.
2: Jo, tak to mě taky zajímalo tehda, no. Celým dnu s Katkou na Majálesu, to nechci ani vědět. Ale děkuju.
1: Hlavně je to tak, když vyrazíte s mladou krásnou blondýnou, tak jako ten věk se u mě už projevil, že tam ten zájem takový nebyl. No. Ale nic, pojďme dál.
2: Jaký
1: letos
2: to bylo,
1: to bylo taky dobrý. Musím říct, že za mě Jirka Korn skvělej, David Koller, pivínko k tomu, počasí vyšlo taky parádně. A já ještě teda musím říct jednu věc, že včera zrovna jsem se bavila tady s kolegyníkama, musím říct skupinka holek 40+, věk, a všechny říkali jako, že největší potěšení jako v jejich očích Ben, Sofian, Myšík mladej.
2: Okay.
1: A já jsem se říkala, tak jako máte mateřský pudy holky. A oni říkají, ne, to mateřský pudy teda rozhodně nejsou.
2: Aha, a já, že to bylo na toho Jirku Korna, takový velký
1: já
2: fokus.
1: Jsem taky myslela.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, krokodýlí večernice, Janča.
2: A Katka, zdravíme vás.
1: Zdravíme vás, no a já se teda přiznám, že jakmile pominula ta rýmečka z dne, kdy byl brněnský majále s rádiem Krokodýl, tak jsem teda se vydala s manželem a s malou do mé druhé domoviny, což je Strážnice na Hodonínsku, kde...
2: Jak druhé domoviny, proč druhá domovina?
1: No tak protože s tama pochází můj manžel, takže já už jsem to jakoby přijala za svoje, přesně tak. A je to takový, jako takový srdeční, jakože ta Jižní Morava, to je prostě, to je
2: srdcovka.
1: Ono. To je no, ono. Jasně. No, ale já jsem nebyla samozřejmě jen tak, dívat se na lidi v krojích a tak, ale bohužel k mému velkému zklamání se tam běžně takhle nechodí, i když mi to teda přijde hodně dobrý.
2: A bylo by to, já bych to nařídila. Já myslím, že by bylo fajn, kdyby jako všichni do práce v obchodě takhle obsluhovali,
1: jo.
2: Že?
1: Jo, já si myslím, super. Že jo, protože hlavně bys nemusela jakoby řešit, co si vezmeš na sebe. Mě by to vyhovovalo.
2: Jako to jo, ale musela bys třeba ráno vstát možná o 2 hodiny dřív, než se do toho
1: kamizolu všechno si dát prostě, no. To je pravda, ale chtěla jsem vám říct, přátelé, to je takovej malej tip, kam třeba můžete vyrazit. Právě ve Strážnici se totiž z brusu nově otevřel opravený přístav. A je to tam fakt paráda, protože kromě toho, že je tam cyklostezka, která vede z Kroměříže do Hodonína všude možně, tak se tam můžete vypučit loď. No a mě by hrozně zajímalo, jestli třeba Katka by vyrazila, protože vím, že ona je perfektní cyklistka, že to miluje, jestli by taky vyrazila takhle na vínko, na cyklotrasu.
2: Jako vyrazila, ale ten následek, jo, co by následoval, by jako nebyl úplně jako k pokoukání, protože já jsem takový spíš jako rekreační cyklista, nebo spíš necyklista, ale víno můžu i bez kola, takže já bych možná jenom se tak jako nějaký kolo třeba opřela a v druhé ruce bych držela tu skleničku s vínem.
1: A měla helmu na hlavě, kdyby náhodou.
2: No, jako jasně, aby to vypadalo, abych byla jako vystylovaná. Každopádně my zdravíme na Hodonínsko a jak jsme řekli, doporučujeme, choďte v kroji, prosím vás, každý den.
1: Je to pěkný.
2: A možná byste v tom mohli chodit i do postele v noci se lehnout.
1: Když máme ty večernice, takový tip od nás.
2: Jo.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, večernice krokodýlí, zdraví vás Katka.
2: A Janča, nazdárek.
1: Jsem to trošku oživila a přehodila. Ale oslým můstkem z nového přístavu ve Strážnici na Brněnské moře. Juhu, na brněnský prígl. Kači, začala nám 80. plavební sezóna, což mě připadá teda totálně neuvěřitelný.
3: To teda...
1: Ale ona už teda začala v dubnu, já vím, ale...
3: Ale 80 let, to je dobrý, že tam ještě jako my věkově nejsme, že vlastně ty začátky nepamatujeme.
1: Jo, no tak to je super,
3: díky
1: že
3: tomu se připadám teď mladší, děkuju.
1: Jo, tak jako i já jsem mladší než celá ta flotila, která mimochodem, hej, to je takovej fun fact, to jsem objevila docela nedávno, promiň, že odboču, ale představ si, že Brněnská přehrada provozuje flotilu na čistě elektrický pohon už od roku 1946, takže my jsme zase o krok před ostatníma.
3: No to 100% je navíc jako problémy s Hormuzským průlivem nemusí brněnský dopravní podnik vůbec řešit, že jo, co se týče parníku, tak to je úplná paráda. A chodíš, ty máš vlastně malou holčičku, kolik má teďka 2 roky?
1: Hele, 2 roky ještě nemám a já to tak s oblibou říkám 20 měsíců, jak to vždycky všichni milují.
3: Ježiš, to jsem nesnášela, protože to nejde přepočítat.
1: A nebo na týden, ale to by bylo asi na dílo.
3: To bylo ještě lepší. No prostě máš malou holčičku a už jste jí vzali na parník?
1: Ne, ještě ne, ještě furt vlastně nevím, jestli by se jí to líbilo.
3: No, já myslím, že by si to možná teď ještě úplně naplno neužila, to je jak s těma Vánocema, jakože ona nějaký zážitek z toho má, ale samozřejmě, až bude starší, tak to bude jako intenzivnější. Nicméně naši děcka to milovali, chodit na parník. Dlouho jsme teda už nebyli, protože teď jsou teda ve věku teenage, kdy už je to zas až tak jako úplně netankuje. Ale já teda to mám strašně ráda, ale vždycky se trošku děsím, že tam budou ty davy lidí, což zas úplně jako nemusím a ráda se tomu vyhnu. Taky mě kolikrát lákalo se v Brněnské přehradě vykoupat, ale tam zase bojuju s tím, že buď tam budou synice, anebo že by se o mě otřel nějaký kapr, což mám pocit, že bych úplně jako nezvládla.
1: Kapr dobrý, ještě bych řekla.
3: Fakt? Já jsem takový bazénový typ totiž.
1: Jo, ale to já jsem spíš taky na tady ty, jako teďka je to vlastně takový docela téma, který se asi bude řešit, takže já jsem taky asi spíš na ty umělý koupališ.
3: Tak, my jsme taky umělý holky.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, zdraví vás Večernice Katka.
2: A Janča, krásný večer.
1: Dobrý večer, přátelé. Tak my jsme se rozhodli, že dneska jakoby rozjedeme takovýto témátko, který se hodně jako kolem žen točí, jaké jsme my ženy řidičky. Mm-hmm. Většinou ta druhá strana, pánská,
2: ano,
1: to nevidí tomu úplně jako růžově a s úsměvem. A já jako to někdy i jako chápu, protože většinou, když přede mnou jede někdo, kdo jede tak jako váhavě, nejistě, udělá nečekaný jakoby věci za tím volantem, tak to většinou žena skutečně bývá. Ale třeba já si samozřejmě sama za sebe myslím, že jsou jako docela zdatná řidička, že jako podélně zaparkuju a že vlastně jedinou nehodu, co jsem měla, byl nějaký ťukanec, někde nějaký malý odření a to snad jednou nebo dvakrát, tak to
2: jde. A to
1: byla
2: chyba někoho jiného,
1: no,
2: hlavně asi ne.
1: 100% zaparkovaný v garáži nějakého supermarketu a nějaký chlap to tam odřel, přesně jak říkáš.
2: No, mně to je jasný, jak tady tohle
1: jak
2: funguje.
1: Jak seš na tom ty s autem?
2: Hele, já si myslím, že, no takhle, já jsem se teďka byla vyzvednout právě v týdnu konečně nový řidičák po 10 letech, tak jsem byla úplně pyšná, vypadám tam úplně stejně.
1: Máš dobrou fotku.
2: Ne, vypadám tam stejně strašidelně jak těch 19, akorát jsem starší, takže nic moc. Ale chtěla jsem říct, že třeba jak se tady chlubila, že, nebo chlubila, však musí se umět pochválit.
1: No, jasně.
2: Ale že umíš podélně a jakkoliv zaparkovat, tak třeba tohle je třeba věc, která mě docela, jako neřekám, dělá problém, ale jako beru si na ten svůj, nebo beru si na to svůj čas a nesnáším, když mě úplně pokaždé jeden starý pán pozoruje, jak parku, ale fakt úplně pokaždé s železnou pravidelností.
1: Jako je na tebe zaměřený, jo? Nebo pozoruje všechny ženy?
2: No, to nevím, jako nestojím tam zase tak dlouho, ale vím, že vždycky právě se zaměřuje na mě, jak parkuju. A já jsem vždycky o to víc nervózní a parkuju prostě hrozně, abych vyndala malou, že jo, z kufru. Teda z kufru.
1: Tak ale teď došlo k obrovskému odhalení,
2: teď jsem jako
1: protože
2: Kornela
1: Janče
2: Koktová,
1: svou 20měsíční dceru vozí, přátelé, v kufru, tak nějaký ospot, nebo jak se to jmenuje?
0: Nechal se to. Probudí Večernice, každou středu večer.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Zdraví vás, Krokodýlí večernice, je s vámi Katka
2: a Janča, krásnou středu.
1: Krásný večer přejeme. Tak před chviličkou jsme se dozvěděli, že víme, co čeká tady dceru Janče Houbové, protože Janča práskla, že svoje dítě vozím necelý dvouletý v kufru auta.
2: No, pardon, přeřekla jsem se, Karličko, samozřejmě není to tak, vozím normálně v bezpečné sedačce, vůbec nevím.
1: Možná se Karlička projede i v kufru na kolečkách, že jo, v tom cestovním kufru, to by taky nebylo.
2: A jo,
1: jako
2: že v takový té tašce jako do supermarketu.
1: Když už luxusní jízda, tak se vším všudy.
2: Jo. Ne, dobrý, jsem ve skupině Ornella Koktová, už jsem se s tím smířila, no.
1: Dobrý. Ale víme, že Janča řídí dobře, že jí pozoruje soused, protože si říká, to není možný, aby takhle krásná holka ještě uměla dobře parkovat.
2: No to není možný, to opravdu.
1: A já jsem měl před pár dny zážitek tady u nás u Rádia na Gorkého, parkovala tady taky jedna žena. A byl to jako fakt velký boj, parkovala podélně, což jako není pro každýho úplně jakože slast, co si budeme říkat. Bylo to hodně natisno, ale ten boj po dlouhé době dobojovala. Fakt jsem jí taky musela nenápadně sledovat, se přiznám. Držela jsem jí pěsti, ale zaparkovala tak blbě, že nemohla vystoupit, protože si nevšimla, že zaparkovala dveře svoje přímo před popelnicí, která stála pak na kraji toho chodníku, takže nemohla ty dveře otevřít. Tak jsem si říkala, no my holky jsme za volantem fakt jako hodně šikovný.
2: No, počkej, jak to pokračovalo dál teda?
1: Nevím, já jsem radši odešla, protože jsem se bála, že budeš plhat kufrem právě.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.
3: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
4: Tak pojďme.
5: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
0: Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. To all the people, all the...

0: Rodilí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer vám přeji večernice. Janča tady naznačila dneska, že má nový řidičák a to je právě téma, který každý vždycky rozebírá. Jakou tam máš fotku?
2: No, právě jsem to už trošku naťukla, že je to vlastně můj druhý řidičák po těch 10 letech a ta fotka je stejně příšerná, jak byla předtím. Jakoby no, nic se nezměnilo, no.
1: Já se na ní ještě musím podívat, to je pravda, že jsem ještě k tomu jako se nedostala, ale mezi tím... jsem ti stihla jako prozradit a odvážila jsem se ti ukázat fotku z mýho pasu, což byla ale velká chyba, protože Janča na to kontrovala, pane bože, tak to už snad ani nemůže být horší.
2: Jako mě přijde škoda, že se to jako nedá sdílet přes rádio, ale přisahám, že prostě Katka jako je krásná žena, ale tam teda kači promiň, vypadáš jako nějaká.
1: Očividně mám velký štěstí, že to nejde přes rádio vůbec jako ukázat.
2: Já bych tě tam vůbec nepoznala, prostě jak nějaká teta běta, no, nevím, promiň. Promiň.
1: Tak tímto jsme dneska spolu skončili a tohle naše vysílání je definitivně poslední. Takže s tím se s vámi asi dneska rozloučíme. Doufám, ano, že jste na tom malinko podobně jako já. No a na co se můžete těšit po zbytek dnešního večera?
2: No tak teď už taky Jareček a s krokodýlem do pelíšku. Dobrou noc.
1: Krásnou středu.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Každou středu večer. Krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: S omluvou a návrhem finančního odškodného přišel muž, který obtěžoval taky na indického v brněnské zoo Klackem. Video k události zoo zveřejnila na sociálních sítích. Po smršti kritiky muž zahradu sám kontaktoval a přiznal, že se choval nevhodně. Několik let nevyužívané brouzdaliště u multifunkčního sportoviště TJ Tesla Brno na Halasově náměstí prochází modernizací. Vznikne tam nové mlhoviště podobné oblíbenému místu na Moravském náměstí. Radní v Blansku jmenovali novou ředitelku základní a mateřské školy Salmova. Od 1. srpna se jí stane Helena Jakubcová. Bývalá ředitelka na konci ledna rezignovala poté, co kvůli podvodníkům škola přišla o několik milionů korun ze svých účtů.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

Na Krokodýlu stále hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, hezkou středeční noc 13. květnovou a my si budeme užívat, jak se patří, se skvělými hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

se se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítí.

0: Dneska svůj svátek slaví další zmrzlý servác, tak doufám, že domrznou a už bude klid. Užijeme si parádního jara a léta. Teď si užijte hlavně parádní hitu tady na Krokodýlu.
1: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.

Další hitovka připravena je pro vás, pro všechny, pro dobrou náladu, co nás ladíte a posloucháte v Břeclavi na 99,1 FM. Tak pěknou noc a stále užívejte. Hit za hitem.

Skvělé hity připravené jsou a my se teď jdeme také podívat, než si je dáme, do historie dnešního dne. V roce 1736 v Brně se konal první historicky zdokumentovaný ohňostroj. Uskutečnil se ke korunovaci milostného obrazu Panny Marie Svatotomské. Tak prosím vás, ohňostroj první byl v Brně v roce 1736. Tak paráda, užijeme si to, užijeme si i ohňostroje, které budou tady v létě samozřejmě v Brně. No a teď už další hity. Jarek přeje hezký poslech.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. You shot me so damn.

Hezký poslech, krásnou noc, na mě krokodýla s vámi Jarek. Dnes máme Světový den koktejlů a to doufám si užíváte vy, milovníci. Tak něco si namíchejte, nějaký ten drinčí koktejlík a my vám k tomu budeme hrát koktejl těch největších hitů.

Pankrácer, Vác, Bonifác, ledoví muži spalují mrazem ovoce i kůži, což samozřejmě jsme svědky i u nás na jihu Moravy. Tak doufejme, že veškerá možná úroda přežije, ne úplně všechna, už některé místa jsou samozřejmě postižená. Těšme se na jaro, těšme se na léto, na spousty dobrého a na spoustu dobrých hitů, které pro vás máme my tady na Krokodýlu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice.

Krokodýl s vámi, Jarek přeje hezký poslech, další hity připraveny jsou a připraveny i kolega Jirka, ten bude šlapat na kole. Ano, moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna a pojede do prodejny Element Store u M Paláce a vy tipujete, za jak dlouho to zvládne. A pozor, nejede žádný závod, pěkně pohoda, normálním výletnickým tempem a nebude to jen tak. Po cestě musí udělat několik úkolů, bude dělat selfiečka a zastavovat na známých místech v centru Brna. Vyfotit se musí u Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku, na Hlavním nádraží a nakonec dorazí až do cíle na prodejnu Element Store. Vaším úkolem je tipnout, jak dlouho mu to bude trvat, jak rychle to zvládne. Svůj tip pište v minutách a sekundách a pošlete to na e-mail studio@krokodil.cz. Připište i telefon na vás a pak už jenom poslouchejte Krokodýla. Třeba právě vy vyhrajete nové horské kolo za 35 000. Držte vlnu Krokodýla, vyplatí se to.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.